0: se nechceš spálit, tak pryč běž. Zpět 8G, nechceš clash, zpět 8G, fakt nechceš clash. Pokud se nechceš spálit, tak pryč běž.
1: Píšu to furt, nejde to zastavit, ten kdo chce beef, může se

Places, doors.

0: Express. Express FM.
1: Ženou. Rýhá.

factors.

Centrální mozek Fritzima. CML.

0: Kolajdák.
1: Čekal jsem to dál, tyhle.
0: Ještě pořád ze Vlska Čirova, Holešovi z Hostíku. Jako bratři v Rýmu toho máme na triku. Však stářím se nemění, že jsem furt svý mámy syn. Tři, co jsou zase dva.

0: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Express. Music first. Express FM.

0: toulat.
1: Člověk je zvláštní tvor.
0: Život je zvláštní sport.
1: A ty fauly je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra půpeční, ale dneska těžko upéč mír. Když je tolik věcí, co se smí.
1: Přitom jsou tak zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný. A přitom jsou tak zbytečný.
1: Zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.
1: Zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.
1: Zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný. Lidi jsou jako nábytek, stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek a zbytek je tak dobytej, že nos nechali v korytě. Lidi jsou zvláštní, rádobek krásný, ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní, když dojdou zásoby, za nabázní se pak splá.

0: Fajn.
1: Mezi prdem a pak lepší konec světa, nebo něco takového, jo?
2: Bouchne za mě kola.
1: Konec světa. Všichni umřem najednou.
3: No tak na to se mě neptej, konec světa.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
2: BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
7: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
9: Express FM.
10: Hudba. Na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Obraz Josefa Čapka Piják se v neděli na aukci Galerie Kodl v Praze vydražil za rekordních 34,1 milionů korun, včetně auční předážky. Překonal tak dosavadní autorův rekord 30,6 milionů korun. V polské metropoli Varšavě od pondělí začíná platit zákaz v noci prodávat alkoholické nápoje v obchodech, kioscích a na čerpacích stanicích. Barů a hospod se zákaz netýká. Finové jsou po páté hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou, aniž by skóroval. V čase 70-42 rozhodl 20-letý útočník Konsta Helenius. Počasí bude dneska se zataženo až oblačnou oblohou, na většině území nějaký ten déšť nebo přehánky, ty ale budou ustávat a oblačnosti také bude ubývat. Teploty 18 až 22.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Příjemné pondělní ráno a pokud taky jste takový jako trošku přejetý jako sebe já, tak za to může ten úplněk pitomej.
1: Jo, já nevím, ty jsi nějaký úplněk viděla, když pršelo, když byla zatažena obloha?
3: Neviděla, ale ona no mě tak působil.
1: Jo.
3: No, i přes mraky.
1: Jo.
3: Jsem měla, mám pocit, že se mi celou noc jenom zdály sny, že jsem jako nespala vůbec takovým tím hlubokým spánkem, ale že jsem pořád byla na takový jako na hraně probuzení a furt se mi něco zdálo. Mm-hmm. Třeba jsem se s nějakýma sousedama hádala, kde je nejhorší úřad v Praze.
1: A kde to bylo nakonec?
3: Jako, nevím, všude jsem to pomluvila, kromě jsem nějaký Prahy 7, ani nevím proč. Jakože jsem v tom snu tam argumentovala. Potom se mě někdo ptal na nějakou knížku, co to znamená, tam nějaký texty a já. Nevím, tu knížku jsem v životě neviděla, něco jsem tam překladala někomu do angličtiny. Potom se mi zdálo, že jsem zachránila kotě. Takže
1: takovýhle živý sny si měla.
3: Jo,
1: úplně
3: no.
1: A na střídačku,
3: jo. A pak jsem slíbila, ale že půjdeme s mojí mámou na party, ale já usla, nikam jsme nešli.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Čeče, ani jsem nevěděl, že se k tomu schyluje.
1: Ne?
0: Takhle, já ji jako nesleduju úplně, jo. Že bych jako, že by bylo nějaký okolo třeba... Taylor Swift, samozřejmě běží ty zprávy, jak se všechno, co spekulace a tak dále, ale že by se měla Dua Lipa vdávat, to jsem teda jako vůbec netušil.
1: Ty jsi nevěděl, že ona je zasnoubená?
0: To možná jo, ale že taky...
1: Jo, ale že to do toho ale... tak zničilo nic praště.
0: Ano, ano, ano, přesně tak. Jo, stalo se o víkendu.
1: Ale to si myslím, že překvapilo jako hodně lidí, protože navíc oni vlastně tím pádem budou mít taky dvě svatby, protože už předtím se avizovalo, že oni chystají velkou svatbu v Itálii a najednou z nic vyběhli prostě z londýnské radnice.
0: Takže to byla taková svatba ala Charlie XCX. Ta to měla hodně podobný.
1: Myslím si, že asi z nějakého důvodu, nevím, vyřešili, že je nějaký termín na radnici a že potřebují mít asi papír nejdřív jako z Anglie, aby potom už mohli mít tu velkolepou pártošku s tím dobrým jídlem a dobrým vínem v Itálii. Takže skutečně ti už jsou svoji. No a pak se mi ale ještě líbily inspirace, protože hnedko nejdřív vyběhly fotografie, jak oni vybíhají, že jo, jako nadšení, šťastný, všechno v pohodě.
0: Že jich plakal.
1: A potom se mi líbilo ještě, kdyby náhodou jste se jako zajímali extra o ty šaty, tak prosím vás, inspirací tady a všude se mi líbí, je jako, že je ta originální cool girl nevěsta, což je Bianca Jagger a všude jsou teďko retro fotky, kdy si Bianca brala Micka Jaggera. On tam v takových jako rošlápnutých teniskách. A má takovou, takhle, to jsou černobílé fotky, ale vypadá to, že on má takovou crazy barevnou košili a ona je tady v těch bílejch šatech s tím kloboučkem
0: jo,
1: a s tím,
0: jo.
1: Takže...
0: Taková dobovka.
1: Dobovka, no. Takže inspirace je jasná, kdyby vás to jenom tak jako zajímalo, ale ano, Dua Lipa aktuálně zatím z trhu, takže teď už se bude čekat, kdy ukáže bříško, který nebude plný buráty, ale jo, asi bude mít malýho Jamesa Bonda, protože Kulum pořád ještě patří mezi favority.
0: Že jako, že na to spěchali takhle, jako, že to nikomu neřekli, víš, jako čekal jsem trošku větší halo, no ale tak hele, mejdan bude, afterparty bude, tak to je důležitý, tam si to teprve všechno jako vyříkají, no. Tam budou róby.
1: To bude asi velký, si myslím. Naštěstí Dua Lipa nikdy nesklame a všechno si poctivě potom dává na Instagram. Ta ona dává takový ty fotodumps, vždycky dává prostě těch 10 fotek, takový jako remix, takže teď už podle mě jenom probíhají sázky o to, kolik těch fotodumps z té svatby bude. A samozřejmě se pořád také řeší hvězdný seznam, kdo všechno na té svatbě bude.
0: Děkujeme, Báro, za tvůj vhled a poznatky.
1: Jo, já už jsem slzy osušila, takže pořádku.
2: Express Ráno. Express Ráno.

0: Tohle jsou bratislavští Billy Barman a Ben Kristoval a jejich Sabotáž. Mimochodem, důležité je vědět, že dnes po 13. hodině jak Ben, tak Juraj Podmanický z Billy Barman kvůli Sabotáži tu tady provedou v podstatě jako tady u nás v rozhovoru s Veronikou Kolouškovou. Tak jenom, že dnes budou naživo tady hosté a budou samozřejmě se bavit nejenom o téhle muzice, kterou spíchli teprve asi nedávno, ale ta spolupráce vznikla zhruba před rokem a kousek, když se udělovali Anděle. Tam se potkali a tam to všechno začali píct.
1: Aha.
0: No.
1: To jsem nevěděla. Jo. Já jsem si říkala, Ben Kristoval byli barmany, jak tohle vzniklo.
0: Jo.
1: A teď už to vím.
0: Teď už to víš. A zbytek se dozvíte po 13. hodině.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Byla jsem hotová ani ne za minutu.

0: Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Seznam slaví třicetiny a místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění proberou živé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem a o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
11: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Tohle je Harry Styles, American Girl, 7 hodin a 28 minut. Tak, už jsme zdrbili Trumpův telefon. Teď už také soud rozhodl, že Kennedyho centrum ve Washingtonu bylo Trumpovo jméno přidáno nezákonně, tudíž musí jít pryč. Další věc je ta, že bude nějaký inspektor, který bude dohlížet na to, kolik stojí ty jeho rakety, které posílá v Iránu, takže tam se bude hodně počítat a asi mu to možná jako nějak dá asi k proplacení, nevím, jak to myslej. V každém případě ten chlap má prostě smůlu, co se týká těch technologií, protože tady další průšvih. Jaký?
1: Další průšvih jsou jeho hodinky, limitovaná edice.
0: Ukazujou blbě?
1: To ne, to nevím. To zatím ještě jeho fanoušci nezjistili, jestli ukazují, jaký ukazují čas.
0: Ano.
1: Možná, že když si je rozbalili, tak z toho byli jako samozřejmě překvapený.
0: No.
1: Ale oni si všimli nejdřív jiný věci. A to je, že takhle, na těch hodinkách, na tom ciferníku nechybí samozřejmě jeho podpis. Mm-hmm. Dole takovej ten, ty jeho zoubky, jak on se podepisuje. Ale nahoře na těch hodinkách, tam normálně máte značku, tak tam očekávali nápis Trump, když jsou to jeho hodinky.
0: Ano.
1: Ale je tam nápis jenom Ramp. To někde upadlo. Někde se ztratilo asi v čínské továrně nebo nějaké jiné. Protože to nejsou hodinky vyrobené ve Spojených státech amerických. Takže jsou to Ramp watch.
0: Takže to je nějaká kýta, to je nějaký kus masa, že jo? Ramp steak? Jako,
1: je to asi ano, nějaká rumpepurda.
0: Ale na druhou stranu on už jako jedny hodinky měl před 2 rokama, udělal takový ty zlatý, takovou limitku. Ta teda byla jako drahá, to stálo asi 100 000 dolarů jako za ty
1: tak
0: jedny
1: hodiny.
0: Tak tohle
1: bylo levný, to bylo jenom za 600 něco.
0: Tak jim to udělali na Tajvanu? Taky se to tam objednal, možná, aby to bylo takzvaně lidové.
1: Možná, že prostě, aby stlačili tu cenu dolů, tak možná se potřebovali toho zbavit.
0: Že už to bylo jako...
1: No, že oni už to slíbili a my řekli, hele...
0: Kolik to bude stát? No, hele, bude to stát tolik a tolik. No a nemohli bychom něco jako tam třeba nějak vyhodit, jako
1: ubrat.
0: Že... Ubrat. Tak vyhodili to.
1: Ale kdyby jsme dali tady tu ručičku pryč, no to by to pak neukazovalo čas. To je blbý. A tady ten, víš, a tak mohli už možná dát i to P pryč, že by tam byl jenom ten rum.
0: Rum, jenom rum a nazdar. To by možná šlo jako trošku na odbyt, no.
1: A nebo tam měli nechat jenom true?
0: Jo.
1: Víš, jako že by se to tvářilo, že to je jako ta jeho pravda.
0: Ano, ano, ano.
1: Jenom taky blbě napsaná.
0: True social.
1: Jako měli víc možností, ale rozhodli se drop the tea.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravních nehod je docela dost, jenom v Praze příjezd na Prahu 8 km D1, dopravní nehoda dvou osobáků, také Kbelská Novopatská, máme tam neprůjezdný odbočovací pruh, je tam nákladňák a dodávka v sobě. A také si dejte pozor, pokud vyjíždíte z Brna po D1 ve směru na Ostravu 199. km, i tam je dopravní nehoda nákladňáku a dodávky.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM.

take it to the flow now, ooh. Oops, stars, to the flow now, ooh.

0: Tohle byla Beyoncé na Express FM. Dneska je to 100 let, co se narodila Marilyn Monroe. Ten kalendář, který máme u nás na Expressu, samozřejmě, že si ho můžete pročíst, ale vzhledem k tomu, že je to 100 let, tak soukromá auční síň Jillian's udělala dražbu právě s Marilyn, kde se objevila některá ty obvyklé věci, použitá kosmetika, pohlednice, podepsané fotografie, dokumenty, i podprsenka, i nábytek, ale to, co tam je hodně jako skandální, tak to jsou rentgenové snímky pánve a hrudní Marilyn Monroe. Dokonce na to byla vytvořena nějaká taková jako akce, kdy jako lidé chtěli, aby ty snímky byly v podstatě zničeny, aby vůbec do aukce nešly. Zatím teda to tam jako jen nějak visí a předpokládá se, nebo teď aktuálně vyvolávací cena těch snímků je 40 tisíc korun.
1: Korun
0: za to, že uvidíš hrudník Marilyn Monroe.
1: Já jsem viděla právě nějakou akci na TikToku, že se tam někdo snaží vybrat peníze na to, aby tu aukci vyhráli a zničili je až po té aukci. Jo. Že to bude jako naposledy, co budou jako k vidění. Mm-hmm. A k mání.
0: Tak to je možná to samé, o čem jsem jako
1: to bude asi tohle,
0: jsem
1: no, že oni se teď jako snaží to nějak koupit, a tak 40 tisíc korun, to není tolik.
0: No není, ale je to vyvolavačka, takže tam to asi možná naroste. Jako 40 tisíc korun je nic, to si myslím, že dají dohromady. Jo?
1: To by se mohli poskládat.
0: No tak jenom, abyste věděli, že i tohle se dá v podstatě jakoby pořídit od někoho rentgenový snímky. Kdybyste chtěli, mám možná poslední, teďka, jak jsem byl na kyčli, tak jako...
1: Máš taky?
0: Mám taky, no.
1: A jak seš na tom s porovnání s kyčlí Marilyn Monroe? Nemohli bychom ty tvoje snímky vydávat za ty její snímky?
0: Já myslím, že tam asi něco jako není. U Marilyn Monroe to tam bylo samozřejmě tam byla použita kontrastní nějaká látka, aby bylo vidět víc.
1: Jo, takhle.
0: Jo, takže aha, to jako není jenom pánev.
1: Jo, proto je to ještě jako kontroverzní. Ano. Takhle, to já jsem nevěděla.
0: Ano, ano.
1: No tak to o to víc chápu, že to chce někdo koupit a zničit, protože to už mi přijde taky extrém. Takže to by to tam zase přebývalo, když tak kdyby bylo.
0: Ano, ano.
1: To bychom museli potom nějak pomocí AI.
0: Jo, ale je to taková maličká šmouha. Express. Express ráno.

0: Tohle jsou Disclosure 7.57. Dáme si ještě Snail Mail s 8 hodinou. Přijdou další informace, ale také se půjdeme podívat na to, jak Spotify predikuje to, které budou letní hity. My jsme se tady trošičku sjížděli a musím říct, teda my jsme si sjížděli ten seznam. Ne, my jsme se tady nesjížděli, jsme sjížděli ten seznam. No. A tak jako jsme zjistili, že já nevím, není to úplně můj playlist teda.
1: Můj taky ne. Můžu se tě na něco zeptat?
0: Ano.
1: Kolik je hodin?

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Téměř každý druhý propuštěný se do 7 let vrátí do vězení. Riziko recidivy mají snižovat probační programy, které jsou pro stát mnohem levnější než pobyt za břížemi. Ten vyjde na více než 680 tisíc korun na jednoho vězně ročně, zatímco program stojí kolem 40 tisíc na klienta. Přesto stát letos neziskovkám provozujícím nápravné služby pro dospělé pachatele podporu neposkytl. Válka mezi Spojenými státy a Íránem vstupuje do 4. měsíce a vyjednavači dosud nedosáhli průlomu, který by připravil cestu k trvalému míru. Spojené státy v konfliktu už utratili 604 miliard korun. Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa v Americe porazili doma Kosovo 2-1. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka rozhodli zápas v Praze na Letné už v úvodním dějství, když se trefili Ladra s Ložkem. Bude zataženo až oblačno, sem tam déšť nebo přehánky, ty by měly během dne ustávat a oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 22 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, příjemné pondělní ráno, obzvláště dětem. Vzíti mají dneska svůj den.
1: I ty se dítě.
3: Jo, jsem.
1: Své matky.
3: Maminka mi psala už.
1: Fakt?
3: Měj krásný den, milé dítě. A tady pusinky mi poslala.
1: Tak to je hezký.
3: To je hezký, veď? Tak si mi napsal. Děkuji, maminko. Jo, no.
1: Kobra napsala.
3: Jo, já myslím, že se uvidíme, že mi dá možná i čokoládku nebo něco.
1: Jo, až takhle.
3: Jo, třeba to Kinder vajco nebo něco.
1: Jo, s překvapením.
3: S překvapením, no. Tak snad mi nekoupí toho. Snad mi nekoupí to holčičí, tam jsou většinou nějaký víly nebo něco. Billie Eilish, Temper City, nebo taky Slater, Gas Station, to je muzika, kterou to tady teď po 8 hodině odpálíme. Dobré ráno.
0: Express ráno.

0: Tohle jsou Temper City a Self-Aware, song, který také visí na seznamu největších predikovaných 30 hitů, které dali dohromady redaktoři na Spotify. Já jsem koukal, jaký byly nějaký kritéria, samozřejmě, že tam, že neletějí jenom takový ty roztleskávačky a haha songy, ale jsou tam i, že jako vyprávění příběhu, od toho tam je třeba Choosing Texas od Ellie Langley, nebo tam je také Smutné léto trend, takže tam třeba je Malcolm Todd a jeho Earrings, který si taky určitě asi zahrajeme, nebo možná jsme je už hráli, nebo Dominic Fike a tak dále. Všechno, je to spousta věcí, které hrajeme tady na Expressu, vy je slyšíte. Možná by vás ani nenapadlo, že to bude letní hit.
1: Já se pořád ještě nechci vzdát mojí představy letního hitu.
0: A jak by to mělo znít? Co by to všechno mělo jako absorbovat?
1: No já bych chtěla, mě totiž tady ten summertime sadness, to mě nějak nebere. Mm-hmm. Já si opravdu letní hit, když se řekne, že to je ten song léta, tak já si představuju, buď že to je jako taneční, klidně i takový, tak prostě takový makarénovský a serehe, takováhle nějaká Mambo number 5.
0: Ano, ano.
1: Že si to lehce zapamatuju, ten text.
0: K tomu bude i tanec.
1: Může k tomu být i nějaký taneček, nemusí, zvládnu to i bez toho, ale můžu si to kdykoliv zpívat a vlastně nejdřív jsem v takový té fázi. Je, to je veselá písnička. Pak si ji začnu zpívat a pak jsem ve fázi, to je tady ta písnička zase. Musím bych to někam, ať už je prosinec. Takhle já si to nějak představuju. A nebo, když to není vyloženě jako veselý, tak bych aspoň chtěla, aby to mělo takovej prázdninovej chill, aby to na mě dýchlo takovou tou mojí představou, že já jedu v tom kabrioletu po tom pobřeží. Mm-hmm. Ještě to může mít takový třeba jamajský nějaký vibe, nějaký jo. Reggae, takový, to by mi taky nevadilo. Ale zase, aby to byl jako jednoduchý text, že už, až to začnou někde hrát a já už na té pláži budu, tak mě to bude chtít takový to, že ruky hore a já budu tam
0: tak
1: něco.
0: Tak to by mohla být ta kakalika, ne?
1: Je.
0: Hele, to by mohla být ta kakalika.

0: No, něco takovýho. Ale když mi řekneš kakalika, tak já bych si to spíš představila prostě, že to bude takový nějaký, že...
1: Jako Dominiku, ty jsi kouzelník, jasně.
0: Přesně, něco takovýho. A potom tam bude něco... A něco tam někam jako půjdem.
1: No pak je tady třeba
0: takovou nějakou prostě odrhovačku strašnou.
1: Pak je tam tahle věc.

0: po miliontý.
1: No, aby chtěla, aby to bylo originálnější. Nebo aby to bylo líp vykradený. Ale tady už se blížíme. Ale zase pro mě je složitý ten text.
0: Bam, bam. Je to, no pro, ne, te, to, je to ona, pro tebe moc už?
1: No ne, tady to, co ona zpívá, tak to bych zase musela se kouknout. Nevím, že jo. Samozřejmě, tady ten podklad, to je to, co si představuji, že je letní song, tohle to, to vykradený. Jo. Tam jsme, to je ten můj letní vibe, to chci, ale chci, aby na tom byl jako jednodušší text. Přesně jako, že na tom by byla kakalika. Bam, kalika, bam, bam, bam, bam, kalika, ka. Rozumíš, něco takovýho?
0: Jo. Hele, a když jsme, já nechci to spojovat, jako jo, ale
1: no.
0: Normálně jsem tady měl vytaženou písničku, já jsem ji tam teďka jako hodil.
1: Aha.
0: Když se podíváš, co to je, já jsem to chtěl jako nakopávač. A je to v podstatě téměř originál tohohle z toho, co teďka slyšíme. Tak to tam hodíme.
1: Hoď to tam.
0: Tak to hodíme, třeba to někoho vás taky vyrazí do toho léta. Tak jdeme na to.
2: To by chtělo nějaký raní nakopávač.
3: Express. Express FM.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka

0: bere každá z nás, protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
6: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
7: A kdy to bude?
6: 23.7.
7: A kde to bude?
6: V areálu A7 v Holešovicích.
7: A kde si můžu koupit lístky?
6: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
8: Seznam slaví 30. narozeniny. A nebude jen dort, ale rovnou celý festival. Přijďte s rodinou už od 12 hodin. Čeká vás Kašpárek v rohlíku, Leny, živé podcasty, aktivity pro děti a dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražské Garbe Holešovice. Registrace vstupenek už teď na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
10: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
9: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Music. First.
12: Express FM.

0: Tohle jsou Inhaler, These Are The Days. Čas 8.29. Kdo ještě možná v tuto chvíli dospává svoji kocovinu, je Jeremy Clarkson. Protože vyvrcholila soutěž Britain's Got the Talent a on nakonec zvítězil. Tedy on ne, ale sbor farmářů, který původně to byla píseň, která měla jakoby reklamní píseň pro jeho pivo, Hawkstone, na tom jeho, na té jeho farmě v tom Cotswoldsu. Pokud jste neviděli farm Clarkson's Farm, tak se určitě podívejte, protože je to fakt jako vtipný. No a ti farmáři tady udělali takový reklamní song a on si nakonec tady jako je tam poslal na Britain's Got the Talent a nakonec se vyhráli. On byl asi do pěti do rána, normálně jako opravdu to pivo oslavoval tím pivem, to vítězství. No ale musím říct, že je to takový jako podivný, že zrovna tenhle ten jako, že prostě vyhrál on, který je v té televizi taky zaháčkovaný, že jo, protože on tam uvádí ty toho milionáře a tak dál. Jestli to nebyla taková nějaká malá domů od těch lidí. A nebo jestli za to může právě to Clarkson's Farm, ta série, že se takhle přiblížil to zemědělství a to, jak to funguje na té vesnici, tak lidi to vzali jako za svý a tudíž i ty farmáře, kteří tam zpívali, tak jestli prostě jim to takhle hodili trošku ze soucitu.
1: Jako, že s ním musí pracovat, jo?
0: to úplně ne, jako, že nemají lehkej život a tak dále. Takže v tomhle tom slova smyslu.
1: Jo, takhle. Že farmáři nemají lehký život.
0: No.
1: Aha, no ale mají čas chodit zpívat do televize, tak zas tak těžký to asi není, ne?
0: Hele, tak jednou to naspívali, takže asi za den mu to úplně nedělali, jo, ale, no, takže jsem chtěl říct, že prostě ještě dospává se pravděpodobně opice, protože už není nejmladší a kdykoliv jako dojde k takovéhle eskapádě, tak se z toho sbíráte čím dál hůř a čím dál díl.
1: Snad dneska neměl natáčení, no, milionáře. To. Že by šel rovnou.
0: Že by tam byla otázka. Kolik promile mám dneska?
1: Za A.
0: Za A. Za B. Přítel na telefonu, nebo já pověda z publika.
1: Že by tam zkusili hádat. Třeba jo, třeba to tam daj.
2: Asi ne. Posloucháte Express Ráno. Express Ráno. Na Expressu.

0: Tohle byly Wombati na Expressu. 8.38 aktuální čas. Co tam máš, babu?
1: Mám tady další drama.
0: Drama.
1: Mám tady další drama. Já jsem to tak jako sledovala jenom po očku.
0: Express
1: ale...
0: FM uvádí hudební drama.
1: Hudební drama se vždycky hodí. Všechno to začalo tím, že jsem byla vůbec překvapená tím, že Kid Cudi sebou na svůj tour vzal MIA. Mhm. No a MIA, řekněme, v této fázi své kariéry je v takové fázi, že miluje konspirační teorie. My jsme to tady řešili už několikrát. Ona třeba má i takovou speciální řadu oblečení, vlastně nebo značku, že tam má třeba jako klobouček, který vás má ochraňovat před Wi-Fi a já nevím, jakým vším možným jako zářením.
0: Nemusíte si obalovat hlavu alobalem, ale prostě můžete si koupit její čepici.
1: Její čepici, přesně ta, která vás ochrání před tím, aby vám mimozemšťani četli myšlenky. No a MIA byla předskokankou na tý tour a měla tam, myslím si, že dokonce to bylo jako opakovaně, měla, řekněme, nějaký jako nevhodný poznámky, taky jako už to bylo i jako o politice, vyjadřovala se tam prostě nějakým jako věcem a fanoušci upozornili Kid Cudiho a říkali, hele, jako tohle jste opravdu člověk, za kterým si stojíš, tedy tím jako předskakovat, že to je jako pro tvý fanoušky, ty s tím jako souhlasíš, že jí máš sebou. No a Kid Cudi si nějak se asi kouknul na ty videa, nebo si šel výjimečně kouknul taky na svoji předskokanku a řekl si, hele, to asi není dobrý. A z té tour jí vykopnul, vyhodil jí. No a Emma jí si to nenechala líbit a teď ho žaluje o 2,8 milionu dolarů.
0: Jako za ušlý zisk, za to, že ano, nemůže tam zpívat.
1: Přesně tak. A asi podle mě i za to, že ji trošku urazil. Je přece jenom svoboda, slova a takovýhle jako názory týdada. Takže tihleti dva mají spolu beef, což asi znamená, vzhledem k tomu, že Kid Cudi má taky nový podcast, že tam asi Emma jej nepozve.
0: Já myslím, že ona bude za chvíli jako všude nepozvaná.
1: No, já si myslím, že ona bohužel se blíží do takovýhle té fázy jako k nálepce šílená paní.
0: Persona non grata.
1: Takže si myslím, že bude... Takhle, já si myslím, že ona je blízko nějakému podcastu, nějakým živým vysíláním, kdy bude v tom kloboučku a všichni ostatní se tam budou prostě bránit jako chemtrails a všem tady tím věcem samozřejmě. Neočkujeme se, tedy ona jede jako tohleto.
0: Jasný. Co to, to bylo ale drámo. No to ještě bude, že jo, až o tom rozhodne soud, jestli vysoudí těch 2,8 milionů nebo ne.
1: No, jako bude to takový, to asi na čí straně je pravda. Hinsa ukáže.
2: Posloucháte Express FM. Express.
3: Express FM. Now

0: Express. Dopravní
1: servis. Jak to vypadá na silnicích, máme hlášeno spoustu dopravních nehod. Jedna je na výjezdu z Plzně ve směru na Dobřany, je tam dodávka osobák v sobě. Výjezd z Prahy po D6, 0,5 km, je tam dopravní nehoda osobáku, který skončil ve svodidlech. Další komplikace na vás také čekají, jak jinak i v Brně, kde jsme měli dopravní nehodu na výjezdu směr Ostrava. Jezděte opatrně a za hodinku zase další informace.
2: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
2: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogérii na alza.cz.

0: Tomorrow Somewhere Else 8:54. Babu, byl jsem na svatbě o víkendu.
1: Ano.
0: Byl jsem tam jako fotograf, takže z toho nemám žádnou svoji fotku. Aho. Teda mám nějakou, ale neoficiální. Jasně. Už mi něco poslali. Zatímco
1: ale ty
0: já
1: to máš tak rád.
0: Ano, přesně tak. Ale bylo zajímavé sledovat jako vztahy, které jsou samozřejmě v těch rodinách, kdy tam najednou máš nějakého pána, který už tak trošku staršího neurčitého věku, mm-hmm. který trošku možná... Nechci říkat seladonek. A k tomu taková slečna, která by úplně jako nepatřila, ale dítě. Až pak se třeba dozvíš, že ona, respektive on žil s její matkou a ona nakonec teda jako se dala dohromady s ním, takže už matka s nima nežije.
1: Jasně, ona je teď matkou
0: ano,
1: svého dítěte.
0: Ano. Takže prostě ono je to takové, jako, že si to musí všechno nakreslit, jak jsou ty vztahy, no. Ale bylo to strašně zajímavé. Víš, jako, že když nevidíš úplně do těch, kdo s kým a tak, a proč tady není tenhle sen, když tady měl být a bylo to fakt jako pecka, no. Ale řekli, hele, důležitý je, že po deseti letech vztahu, potom, co mají už asi 5 let barák, potom, co mají prostě 2 děti, tak si řekli ano a bylo to takový hezký. Bylo to napínavý, jestli jako jo nebo ne, ale
1: a v jakém to měli stylu? Ať víme, co je trendy teďko. Bylo to jako taková tradiční, nebo měli...
0: Bylo to takový tradiční.
1: Tradiční. Takže bílý šaty, všechno proběhlo.
0: Jo.
1: A jaký měli dort?
0: Dort měli s marcipánem. Nahoře byl z broskví a dole byl s lesními ovoce.
1: Aha. A měli ho vyzdobený jako květinama, nebo nahoře měli i panduláčka, takovou tu nevěstu.
0: Měli tam srdíčko se svými iniciály.
1: Srdíčko s iniciály. Aha.
0: Jako žádný velký trendy bych tam úplně jako nehledal.
1: Ne, to já tak jenom ze zvědavosti jako dělám průzkum, víš.
0: Jo, to zní jako... Děláš průzkum, jakože... Jako ty?
1: Ne, ale...
0: Ptáš se pro kamaráda.
1: Ptám se pro kamaráda.
0: Tak to je dobře.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nový týden do Česka přinese časté střídání počasí a mírné kolísání teplot, které se budou v odpoledních hodinách držet nad 20. Dočkáme se jak slunečního světla, tak i zcela zatažené oblohy s přehánkami a bouřkami. O víkendu by mělo srážek postupně ubývat. Spojené státy zaútočily o víkendu na iránské radarové a řídící centra dronů v iránském Guruku. Údery byly vedeny v rámci sebeobrany a byly provedeny v reakci na sestřelení amerického dronu. Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále Grand Slamového turnaje. V osmi finále Roland Garros porazil na antuce v Paříži nasazenou 11 Andreje Rubljova. Bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, sem tam nějaká i ta bouřka. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty 18 až 22 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné pondělní ráno s datem 1. června Laurám, krásný sváteční den ještě navíc k tomu a pokud jste děti, co se jmenují Laura, no tak dneska z toho vytřískejte maximum.
1: To je double. To je pěkný double.
3: To je double trouble. No a já mám nové informace o reality show Farma Česko. Víme, kdy se vrátí další série a taky, kdo bude novým moderátorem týhletý reality show. K tomu všemu si budeme pořád hrát skvělou muziku Adele, Kasabian, anebo taky Madonna, ta sebou vezme i Sabrinu Carpenter.
0: Express Ráno.
2: Express FM.

0: KSABN Great Pretender, 9 hodin a 7 minut. Tak pojďme na tu farmu.
1: Pojďme na farmu, tak ano. Dorazí druhá série reality show Farma Česko, a to už 22. června. A navíc s novým moderátorem. Ten si tam odbude vlastně svoji moderátorskou premiéru, taky svůj debut, protože tím novým moderátorem je herec Adam Vacula. Ale zase on má k tomu moderátorství blízko, protože Adam Vacula žije z Besky, která je také nejenom účastnice reality show, ale dneska moderátorka, influencerka. Takže já myslím, že mu dá doma určitě nějaký tipy, jak na to, řekla mu. Adamko, myslím si, že budeš perfektní moderátor a farma ti sedí, lebo však ty jsi z vesnice, kluk. Obyčajný kluk, jak se tak říká u nás na Slovensku. Jak se říká u nás na Slovensku? Jinak ano, vítěz bude moci letos vyhrát až 1,5 milionu korun. OnePlay nabídne 4 premiérové díly týdně, vždy od pondělí do čtvrtka, a o den později, tedy od úterý do pátku, je potom uvede na TV Nova. Jinak já musím prozradit, já jsem se byla podívat už na nový farmě.
0: Jo.
1: Takže já vím, jak to tam vypadá. Mají to tam moc hezký, mají udělaný letos v podstatě funglnový kulisy, ve kterých jsou skrytý nějaký neuvěřitelné množství těch kamer. Když jsem tam byla já, tak už tam byla jedna kráva a už tam byla byly nějaký slípky.
0: Tam byly soutěžící?
1: Soutěžící tam ještě nebyly. Ti byly teprve na cestě, ti tam měli dorazit nějak během pár dní. Jinak, co bych chtěla ještě tak jako říct fanouškům farmy, protože samozřejmě čeští fanoušci farmy jsou hlavně fanoušci slovenské farmy a dlouho doufali, že tahle ta show se vlastně vrátí a dorazí i k nám, protože na Slovensku opravdu mají už
0: nějaký... To je fenomen, tam to všichni sledujou.
1: Takže bych je chtěla potěšit, že kreativním producentem je Lukáš Kodoň, který jako režisér a showrunner měl na starost hned 12 sérií slovenské farmy. To znamená, že o tu druhou sérii české farmy se bude právě starat i slovenský tým, který má velké zkušenosti, a musím říct, že i ty letošní kulisy, ve kterých se ta show bude odehrávat, zavání slovenskem. Mm-hmm. A myslím si, že to je dobrá zpráva pro všechny fanoušky.
0: Zavání brinzou a haluškami.
1: To nevím, jestli až tak, ale myslím si, že určitě jako zavání tou produkcí a všemi těmi zvraty a to, na co jsou jako lidi zvyklí ze slovenské farmy. Mají samozřejmě k tomu i toho nového hospodáře, takže myslím si, že těch novinek je v té letošní sérii spousta a mám pocit, že to jako směřuje tím správným směrem.
0: Kdo bude soutěžit?
1: To se ještě neví. Myslím si, že soutěžící se odhalí v nejbližších dnech.
0: Mm-hmm. Protože já jsem teďka tady jako samozřejmě pobídnut tím, že budeme jako mluvit o farmě, jak jsem hledal, a furt tam nabíhali ten starý díl, nebo ta stará řada. A tak jsem jako zmatenej, takže už jsem se těšil, že tam bude nějaký jméno, jakože by třeba Godlu pozvali po druhý.
1: Ne, hele, zatím i my jsme takový slepičky na tom dvorečku.
0: Ano?
1: A oni nám tak postupně, víš, přihazujou. Na puťa ty informace. Mm-hmm. Takže teď nám hodili, kdo to bude moderovat a kdy to začne a kolik bude dílů.
0: Mm-hmm.
1: A zítra třeba nebo příští týden nám zase na puťa, přihodí další informace.
0: Dělej to chytře. Musíš být fištrona.
1: Jo, oni mají pod slamákem.
2: Posloucháte Express Ráno. Na Expressu. Ask yourself.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
5: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Ať zvedne ruku ten, kdo byl v Miláně v nákupní galerii Vittoria Emanuela II. Mm-hmm. A třikrát se na patě otočil na varletech toho býka mozaikovýho. Kdo to byl? Ty jsi to nebyla, evidentně. Totiž je taková jakože pověda, že když to uděláš...
1: Jo, byla, furt jsem tam byla až do toho točení na varletech, to jsem vynechala.
0: To jsem vynechala.
1: Jo, furt jsem říká, tak možná, jo, budu to já, nebudu to já. A pak bylo, pak byly varlata a já ne, tak to jsem nebyla já.
0: Tak to jsi nebyla. Je tam mozaikový prostě takový jakože že bík v erbu a lidé věřili nebo věří pověře toho, že když se třikrát otačíš na patě právě jemu na těch chvolostivých místech, takže ti budeš mít štěstí a že ti to přinese jako úspěch. Nakonec to dospělo do toho, že místo boulí je tam důlek, museli to opravit. Co čert nechtěl, lidé si vymysleli jinou pověru a začali skákat po nějaké, ježiši, počkej, co to bylo, římské vlčici začali likvidovat tímhle svým způsobem. Ten bík už má ty svoje partie opravený, takže už zase můžete naspátek.
1: Jasně.
0: A zase budou mít co opravovat v té galerii.
1: Má krásný nový lesklý.
0: Ano, přesně.
1: Dopry
0: skřice zalitý, takže těm už tolik neublížíte.
1: Vidíš, to jsem ani neviděla. Jako takhle, na patě jsem se otočila, ale to je, když jsem se podívala do výlohy a viděla jsem ty ceny, tak jsem se zase otočila na patě a šla jsem na náměstíčko.
0: No, já to rozumím. Ale jsou místa, které prostě jsou opředený těma, že jo, Františkovi lázně, když se tam Frantíkovi sahá na Frantíka a tak dále. Jo, takže...
1: Jo, tak hele, no. Buď se sahá na Frantíka, anebo má většina soch, kde jsou nějaký ženský vyleštěný poprsí.
0: Ano. Taky jsem tam byl. Někde sahal.
1: Taky jsi tam byl? Taky
0: jsem sahal na poprsí, ano.
1: A pak co bývá ještě? Pejskovi na čumáček bývá? Nebo na packu nějakou ještě?
0: No a teďka je ta kočička, že jo? Ten kocourek. Ten, co se ztratil jak i na té lavičce v Praze.
1: Jo, tenhle.
0: Ten už je taky vyleštěný.
1: Všechno dobře dopadlo.
0: Tak. Express Ráno. Express Ráno.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Jak to vypadá na silnicích, není to upřímně nic moc. Spousta dopravních nehod, jedna stále se dořešuje, a to z Plzně ve směru na Dobřany, na 27. osobák a dodávka. Další komplikace je mezi Mníškem pod Brdy a Dobříší na D425. Kilometr směr Praha. Auto tam skončilo ve svodidlech. Komplikace jsou v Praze, tady máme asi 10 dopravních nehod. Jedna za všechny, ulice Vysočanská, dva osobáky v sobě a mohli by bychom takhle pokračovat do nekonečna. Jezděte opatrně.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: EcoRaster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. EcoRaster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
4: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
9: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
10: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty 2x týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
11: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Music. First. Express FM.

0: Jsem tady narazil na článek Den dětí. Tyto technodárky do 5000 vám vytrhnou trn z paty. A takže máte koupit dětem tablety, sluchátka, mobily a další věci. Ale my máme teda vypozorovaný u nás, že vždycky nejzásadnější je to, když se těm dětem věnujete. A nepotřebují ani mobil, nepotřebují vůbec nic. V podstatě máte s nima nějaký, jakože... V podstatě věnujete si s nima. Jak to úplně stačí? Jsem se zakřenila, jako hrajete si s nima.
1: Ne, tak to stačí, když jim to ne. Když si spolu třeba stavíte stavebnici.
0: No a to je hraní.
1: To
0: je hraní si.
1: Ideál, tak to zvládám. To je tak moje maximum.
0: Jak jsi myslela, jako hraní?
1: No ne, tak já myslela, že hraní je
0: jako... Na jaký hraní s dětma se skřenila teďka jako?
1: No ne, že celkově jako, že to znamená, že s nima musíš trávit čas.
0: No i to je vlastně jako svým způsobem, jako pro ně to je hraní, že jo? Oni si chtějí hrát, oni se chtějí bavit.
1: A na co si chtějí nejvíc hrát, tvoji vnuci? Hele, co vás baví nejvíc?
0: Hele, tam je to vždycky jako nějaký. Tudle to byla realitka, takže jsme měli volepený celý jako byt.
1: Aha.
0: Jo, že,
1: takže a tady jako máme scénky takový jo, si spolu.
0: Jo. A tady máme koupelnu. Jo, a to je prostě tak, že nás jako provádějí, ale hnedka samozřejmě tam nechybí ta kasa na konci.
1: Kasacink.
0: S kasírujou, jo. Nebo na poštu se hraje, tam to je taky jako kasacink, že jo, tam je to ještě horší možná.
1: A takže ty hraješ většinou zákazníka a kluci jsou většinou jako ten servis, že oni jsou pošťáci, oni jsou realitáci.
0: Jo, protože my máme vlastně jako pracovnu s mojí drahou a jsme naproti sobě, takže každý tam má svoji klávesnici, to víš, jako to, že jim tam ještě dáváme nějaký jako razítka a prostě to je jako fakt jako hra. A to by dokázali dělat celý den. A vlastně nespomenou si na žádný mobil, jedině ve chvíli, kdy vlastně jakoby představujou to, že někam volají, když něco potřebuje zařídit. Jasně. Ale reálně je to, že se s nima jakoby bavíš, že s nima tu hraješ a vlastně jim se rozvíjí ta fantazie.
1: A vydrží být prostě pošta celý den mají otevřeno.
0: Bohužel ano.
1: Normálně mají od 7 do 5.
0: Ano, bohužel ano, žádná přestávka a nedokážeš jim vysvětlit, že...
1: A tě nutěj, jakože, dědo, teď přines balík.
0: Jo, ne, balík ti přišel, no.
1: Nebo ti přišel balík, takže scháníš krabici.
0: Jo.
1: A všechno musí proběhnout.
0: Ano, takhle to prostě u nás chodí.
1: Ty brďo, a jak ti to jde na poště, když jsi zákazník?
0: No, většinou tak jako na normální poště. Jsem nervózní. A čekám, kolik mě to bude stát.
1: Jo, a i ti třeba řeknou, že tady jsi to špatně vyplnil, nebo něco. Ujedou i takovýhle jako hlavy.
0: Hele, máme i ty lístečky.
1: Když
0: že
1: posíláš doporučeně.
0: Když doporučeně, tak to máme jako... Všechno tam jako funguje, takže jako úplně pohoda.
1: No. A někdy se otočíte, že oni jsou zákazníci a ty jsi pošťák, že ty nosíš poštu?
0: No většinou ne, oni se tam zaberou a už prostě nás tam jako nepouštějí
1: prostě
0: do kanclu.
1: A už jsou prostě úředníci.
0: Ano.
1: A už nás nepouštějí do kanclu.
0: Do našeho kanclu už nás potom
1: nepouštějí. Takže technologické dárky, které do 5000, které by vás mohly vytrhnout, jsou teda počítač,
0: ano.
1: Který ale, nebo ta váha, aby mohly vážit balíky.
0: Ano.
1: Nějaký pořádný razítka a případně to ale může být
0: nůžky,
1: třeba...
0: Nůžky, lepítka a tuška.
1: Úplně a uniformy stačí. Nějaký.
0: A nepotřebuješ žádný prostě další věci. Tak jenom, abyste věděli, jak můžete strávit Den dětí. S tím, že se stanete...
1: Na poště.
0: Tak já pouštím muziku a odcházíme, jo?
1: Jo, přišel ti balík. Myslíš, že vyzve dneska poslední den, kdy ho můžeš vyzvednout,
0: Mašku. Přišla mi SMS, jestli ho mám vyzvednout.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pracovníci agentury pro sociální začleňování zahájili dnes v 9 ráno jednodenní stávku za veřejnou službu a proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Vstoupilo do ní 39 lidí, dalších 15 ji podporuje. 18-letý Adam Kadyrov, syn autoritářského čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, dostal vyznamenání za přínos ve válce proti Ukrajině. Nikdy se jí ale neúčastnil, napsal telegramový kanál Astra. Český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk dnes vstoupí do sezóny na memoriálu Josefa Odložila v Praze. Naposledy závodil loni v září na mistrovství světa v Tokiu, kde skončil 12. A dneska bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Je 10 hodin a u dopoledne na Express FM vás vítá Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle je Too Blue, I'm Your Girl, Right? Já nevím, kolikrát jí to mám ještě říkat, že když se musí takhle ptát, tak není. Nejseš jeho holka, když se musíš ptát. Ještě jednou u dopoledne na Express FM vás zdraví Míša Tůmová. Dneska máme 1. června, pondělí 1. června a moje 47-letá kámoška ve skupinovém chatu nám ráno jako první psala, že nám přeje jenom to nej. Tak si říkám, co je. A on je Mezinárodní den dětí. A je pravda, že ona z naší skupiny je ta, která má vždycky ze všeho takovou tu krásnou dětskou radost a je, dívá se na svět očima dítěte, což je jako hrozně hezký. A taky má dneska svátek Laura, což se bude týkat spousty malých holčiček, protože tohle jméno je v posledních letech extrémně populární a dokazuje to i fakt, že průměrný věk takový Laury je 7 let. Ale pokud nás poslouchá i nějaká dospělá Laura, tak samozřejmě všechno nejlepší. Laura, nebo Laura teda, je i track od Scissor Sisters, který vám teď posílám.

0: Tohle to je sesterské trio Haim Down to Be Wrong. Za malou chvilku tu budou hrát taky Lato a Lukala, Olivia Rodrigo. No a taky se podíváme, která evropská země si jako asi jediná řekla, jo, my Kanyeho Westa a jeho koncert chceme.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. Jindřišskavěž.cz.
2: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka, třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
3: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
4: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
3: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
4: V hlavních rolích
3: Michal Dlouhý
4: a Kamil Halbich.
3: Smrt mu sluší
4: ve Švandově divadle.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
2: Seznam slaví 30. narozeniny. A místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu. A vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Acema, jde to i bez banky.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Express. Music first. Express FM.

Olivia Rodrigo, Drop Dead na Express FM, jdem se podívat, která ta země se neslitovala nad Westem, ale spíš jako jediná mu dává nějakou šanci na koncert. Teda mluvíme o americkém raperovi Kanye Westovi. Jeho chystaný evropský turné k novému albu Bully provází jeden skandál za druhým a na seznam zemí, který ho nechtějí, se přidala teď nově i Itálie. No ale nakonec přece jenom někde může slavit, protože nizozemské úřady mu teď oficiálně dali zelenou. Nenašli prej totiž žádný legální důvod, proč mu zakázat vstup do země. A tak jeho dva velký koncerty na stadionu v Arnhemu 6. a 8. června oficiálně normálně proběhnou. Zbytek Evropy se k němu ale otáčí zády. Britské ministerstvo vnitra mu zakázalo vstup do země, což vedlo až k úplnému zrušení celého londýnského festivalu Wireless. A podobně radikálně se zachovali i ve Švýcarsku, kde mu fotbalový klub v Bazileji odmítl pronajmout stadion s tím, že jeho hodnoty se neslučují s těmi klubovými. Koncert zrušilo taky Polsko a francouzské Marseille show odložilo na neurčito. tak hezky diplomatický. Jakože, tak třeba někdy, Kanye. Tak třeba někdy.

0: Novinka.
1: Novinka.
0: Express FM.
2: Charlie XCX. Spring Summer 26.

Tohle to byla novinka od Charlie XCX SS26 na vlnách Express FM. Charlie určitě nemusí řešit žádný body shaming, což je, když se do vás někdo naváží kvůli vašemu tělu. Bohužel do extrému se to teď vyhnalo na jednom festivalu. Irská country popová písničkářka C-Met, vlastním jménem Ciara Mary Alice Thompson, tady to zažila před pár dny na obřím festivalu Big Weekend, což je festival britského Rádia 1. Hned po vystoupení čelila naprosto nekompromisní vlně kyberšikany a urážek kvůli svojí váze. A dokonce ta situace zašla tak daleko, že stanice BBC musela u videí z jejího setu kompletně zablokovat komentáře, což u žádného jiného umělce z celého line-upu udělat nemusela. Sama zpěvačka, která mimochodem minulý týden vyhrála prestižní cenu Ivor Novello za nejlepší album roku, se k situaci vyjádřila na Instagramu a řekla, že je z toho prostě smutná a unavená, a že unavená z toho jako neustále dokola řešit svůj vzhled a rozhodně prej nejde o nějakou punkrockovou pózu nebo boj za body positivity, což je zase naopak, jako když propagujete prostě lásku ke svýmu tělu, ať už vypadá jakkoliv, jako to šíří spousta jiných, ale řekla, že má prostě jenom tělo a chce dělat hudbu. No, je to zajímavý, protože třeba Teddy Swims, tak toho je taky pěkný kus, ale nevybavuju si, že by ho lidi takhle schazovali. Asi nějaký dvojí metr. My si pustíme C-Met Running Planning.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM.
3: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG 21 a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
11: A kdy to bude?
10: 23.7.
11: A kde to bude?
10: V areálu A7 v Holešovicích.
11: A kde si můžu koupit lístky?
10: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
12: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum. CZ.
13: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
14: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
15: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty 2x týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
1: Music. First.
2: Express FM. Remember the

Posloucháte Expresso FM, tohle to byl Jim Legacy, I don't know. Britská reperka MIA, kterou všichni známe díky megahitu Paper Planes, žaluje svého amerického kolegu Kida Cudiho o bezmála 3 miliony dolarů. Reaguje tak na situaci ze začátku minulého měsíce, kdy jí Kid Cudi nekompromisně vyhodil ze svojí koncertní šňůry Rebel Ragers Tour kvůli politickým řečem na pódiu. Podle žaloby, kterou v pátek získal magazín Rolling Stone, se MIA docela drsně brání. Tvrdí, že Kid Cudi její politický názory i kontroverzní pověst moc dobře znal ještě předtím, než si ji na tu tour vůbec pozval. A v textu žaloby navíc stojí, že vyhazov byl jenom levným marketingovým trikem, který měl vyvolat publicitu pro turné, kterému se jinak vůbec nedařilo prodávat lístky. Smlouva jí prej navíc výslovně dovolovala říkat na pódiu, co chce. Jakoby lidi na ní bučeli, jo, na těch koncertech, a fanoušci psali Cudimu pod jeho příspěvky, že její politický výlevy je pěkně štvou. Takže teďka se jakoby ukáže asi, jak dobrou smlouvu jí Cudi před tím turné dal, jakou spolu uzavřeli, protože teď to bude asi hodně o slovíčkaření v těch dokumentech. A držím mu palce. Tohle je Kid Cudi.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Po 4 týdnech kontrolní akce zaměřené na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí, CBD a kratomu, zajistila policie téměř 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. U více než 11 tisíc produktů bylo nařízeno jejich stažení z prodeje či likvidace. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 provozovny a zablokovaly 25 internetových obchodů. Francouzské námořnictvo v Atlantiku zadrželo tanker plující z Ruska, na který byly uvaleny mezinárodní sankce, uvedl na síti ex francouzský prezident Emmanuel Macron. Námořnictvo obsadilo plavidlo zvané Tagor v mezinárodních vodách v neděli při společné operaci s podporou několika partnerů, včetně Británie. Čeští fotbalisté zvítězili v prvním přípravném duelu před startem mistrovství světa nad Kosovem 2-1. O branky se na pražské Letné postarali Ladra a Hložek. Národní tým po zápase odcestoval do dějiště šampionátu ve Spojených státech. A dneska bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. V 11 hodin vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Posloucháte Express FM, tohle to byla Lady Gaga s Doechii a jejich společný track Runway. A teďka půjdeme k jiný hvězdný dvojici, a to hollywoodským hvězdám Ryanu Reynoldsovi a Hugh Jackmanovi. A oni loni měli svůj trhák Deadpool a Wolverine, ale ono jim to nestačilo. Oni se pouštějí do další společné spolupráce. Tentokrát ale ne v kině, ale na televizních obrazovkách pro platformu Disney+. A chystají něco, co by mě teda nikdy nenapadlo, že tihle dva spolu budou dělat. Oni natočejí dokumentární sérii ze světa extrémního jachtingu. My jako diváci prej budeme sledovat elitní australský tým s názvem Bonds Flying Crews, který závodí v prestižním šampionátu SailGP. Protože oni tady ten tým, tihle ty dva herci, Ryan Reynolds a Hugh Jackman, spolu koupili před rokem. Reynolds už má se sportovníma dokumentama větší zkušenosti, protože už točil sérii Welcome to Wrexham o velšském fotbalovém klubu a ta se dočkala obrovského úspěchu a dočkala se dokonce už i pátý řady. Tenhle ten nový projekt s tím extrémním jachtingem slibuje mix obrovského sportovního tlaku, rychlosti, ale i typického humoru tady ty dvojky, která má spolu i mimo kamery skvělou chemii.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Posloucháte Express FM, tohle to jsou britští Villanel. Stejně tam ty Gallaghery slyším. Za malou chvilku si dáme taky francouzské M83, nebo půjdeme do Ameriky za Gracie Abrams, anebo za Strokes, u kterých se na malou chvilku i zastavíme.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
10: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Express FM.
12: Hudba.

Gracie Abrams, Hit the Wall na Express FM. Pokud patříte k fanouškům newyorské kytarové scény, tak vám určitě neuniklo jméno Albert Hammond Jr., což je kudrnej kytarista Strokes. A on má hudbu v genech doslova od kolíbky, protože jeho táta, který se jmenuje úplně stejně, Albert Hammond, starší teda ale, je totiž autorem hitů pro hvězdy jako Aretha Franklin nebo Diana Ross. A mimochodem, právě on, ten táta, je ten, komu museli Radiohead nakonec přiznat spoluautorství u svého hitu Creep, protože v něm až příliš nápadně zazněla melodie Hammondovy starší skladby The Air That I Breathe. Albert Hammond mladší, už ale dávno nestojí ve stínu svého táty, se svojí domovskou kapelou Strokes, kterou před lety založil s Julianem Casablancasem, dokázal ovládnout světový žebříčky i prestižní ceny Grammy. A po obrovském úspěchu jejich minulý desky se koncem tohoto června dočkáme jejich novýho alba s názvem Reality Awaits. Pokud vás zajímá víc slavných dětí, slavných rodičů, tady ty slavné rodiny, které jsou takhle úspěšný, tak doporučuji zajít na náš web expressfm.cz, kde o tom kolega Pavel Kučera napsal moc hezký článek. My si je pustíme, ty Strokes. Ostatně už se tu z té nový desky hrajeme jejich single Going Shopping. Tohle to je on.

Joy Anonymous, Ezra Collective a Stash Joy This One na Express FM. Já jsem zase objevila Ameriku, jo. V pátek jsem seděla večer venku, protože bylo teplo a koukala jsem na hvězdičky. Prostě jsem si potřebovala dát takový jakoby digitální detox a přímo nad západem, jakoby nad obzorem, jsem viděla dvě hrozně jasné hvězdy a já jsem pak zjistila, že to jsou normálně planety, že to byla Venuše a Jupiter. A já jsem nevěděla, že jako nemusíte mít žádný drahý dalekohled a že jsou prostě vidět pouhým okem, takže já jsem z toho byla úplně unešená. Ale doufám, že v tom nejsem sama, že třeba tady to někomu, to pro někoho bude novinka, jo, že to nevěděli všichni, ale já jsem fakt jsem to takhle zjistila. Že stačí jakoby zhruba tak půl hodinky po západě slunce se podívat prostě někam k západu a Venuše tam září jako ten úplně nejjasnější bod a hned kousek od ní, u mě to bylo nalevo, tak tam byl takový tlumenější, ale pořád dost výrazný, tak to byl Jupiter. Tady ty dvě planety se teďka k sobě každou noc viditelně budou přibližovat a směřujou do takzvaný vesmírný konjunkce, kdy budou vypadat, že stojí těsně vedle sebe. Navíc v první polovině června zapadají až před půl dvanáctou v noci, takže na jejich pozorování máme hodně času. A pokud se na oblohu podíváte ještě pozornějiš a budete mít čistý výhled až k samotnému horizontu, což já teda u sebe bohužel nemám, tak prej můžete pod touhle dvojicí zahlédnout ještě třetí planetu, a to Merkur. Ten sice svítí o něco slaběji, ale v těchto dnech má nejlepší podmínky k pozorování z celého roku. A když už jsem byla u té Venuše, tak je to jedinečná záminka k tomu si pustit tenhle ten banger. Bananarama Venus.

0: Červené víno na světlém koberci.
1: No a jdu na to. Můj nový tepovač Rowenta Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Rowenta. Chytrý úklid bez starostí.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
10: V Jesku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk Scandinavian Sleeping and Living.
11: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Italské úřady zastavily nadcházející koncerty Kanye Westa a Travisa Scotta s odvoláním na obavy o veřejný pořádek a bezpečnost. Oba koncerty, které se měly konat v červenci v severním městě Reggio Emilia, se neuskuteční na žádost místní židovské komunity o její zrušení. Je měl vystoupit po boku Scotta v rámci multiartové sestavy, mezi kterou patřili The Chainsmokers, Rita Ora a Swedish House Mafia. Na rozhodnutí mělo vliv několik faktorů, včetně zrušení předchozích koncertů a amerického repera v jiných zemích a také reálného rizika proti demonstrací. Důvodem k obavám byly i termíny, protože oba koncerty se konaly rychle po sobě 17. a 18. července a očekávaný velký dav diváků, který měli přilákat. Arena má kapacitu 103 tisíc, což by znamenalo jedno z největších vystoupení Kanye Westa v aréně vůbec. Vyšla hra Forza Horizon 6. I to je téma pro hudební rádio, jako je Express FM. Součástí je právě hudba, kterou se přepínáte skrz rádia. Forza tak nabízí 9 rádií a celkem 200 skladeb, včetně těch, které znáte skrz naše rádio. Chlubí se úlovkem, jako je Calvin Harris, Fisher, LP Joby nebo Barry Can Swim. Playlist si můžete poslechnout i bez nutnosti instalace jinak skvělé hry. Veškerá virtuální rádia najdete na Spotify. Stačí napsat Forza Horizon 6. A ještě jednou Spotify. Redaktoři téhle streamovací služby dali dokupy výběr 30 letních songů, které by mohly být průvodci vašeho léta. Najdete tam taneční věci, ale i takový, které by měly evokovat dlouhé letní noci, a pak tam najdou své i lidé, kteří se rádi utápí v depkách a smutku, které léto může přinášet. Tak jako tak, nejlepší letní soundtrack najdete na Express FM. Nemáte zač.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci Revize Česka dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Díky euru by podle něj Česká republika byla blíže rozhodování v Evropské unii. Ruská vláda poprvé od začátku války proti Ukrajině zakázala vývoz leteckého paliva, a to až do konce listopadu, vyplývá z dnešního komuniké. Půlroční opatření má podle vlády zajistit stabilitu na vnitřním trhu. Omezení souvisí s nálety ukrajinských dronů na ruské rafinérie, soudí nezávislá média. Ačkoliv se beach volejbalista Ondřej Perušič ani při čtvrté finálové účasti na svém oblíbeném turnaji v Ostravě nedočkal zlata, druhé místo na špičkové obsazené akci bohatě předčilo jeho očekávání. V lednu totiž mistr světa z roku 2023 oznámil, že končí profesionální kariéru. Letos ale ještě odehraje několik vybraných turnajů. A dneska bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v poledne a ještě jednou vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Novinka.

Posloucháte Express FM, tohle to byl Calvin Harris společně s Jazzy a jejich track Satisfy. Před chvilkou jsem otevřela Reddit, takovou tu sociální síť pro anonymy, a někdo tam před pár hodinama psal příspěvek s názvem Dešť. Tak jsem se trochu zděsila toho, že to zase bude nějaký rant, že se tam bude někdo stěžovat, protože taková je většina příspěvků na Redditu. A světe div se, ten příspěvek pokračoval, toto dneska pěkně zalilo, už to bylo potřeba. Tak to mě potěšilo. No a pak mu k tomu někdo řekl, poslušně hlásím, že jich Brna viděl asi tak 12 kapek na metr čtvereční a to je vše. A vlastně téměř každý komentující si posteskl, že by to chtělo, aby zapršelo už trošku víc. Já se k ním absolutně přidávám. A už jenom proto, že jsem odkázaná doma na vodu ze studně, protože nemám prostě připojení na vodovodní řád. Tak pro dobro všech, abych se mohla osprchovat. A hle, ono to vypadá, že tenhle týden se deště dočkáme asi ještě dvakrát. Skvělý zprávy teda mimochodem. Když už jsme u toho deště, tak ten stoprocentně přivolává taky v Austrálii tamní producent Fisher. Tohle je jeho track Rain, čili Dešť.

0: Posloucháte Express FM, tohle to jsou YouTube, Song of the Future, velmi příjemná hudba. A v příjemné hudbě budeme pokračovat i za malou chvilku, protože si budeme hrát Good Neighbors, anebo taky skvělý Jungle.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
1: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
2: V hlavních rolích
1: Michal Dlouhý
2: a Kamil Halbich.
1: Smrt mu sluší
2: ve Švandově divadle.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz.

Tak tohle to byly Jungle Carry On na vlnách Express FM. Přesuneme se do roku 1998. Pro přiblížení, na české scéně královaly hity jako Medvídek od kapely Lucie nebo Zlatopoť na to od DJ Lucifera. Ze světové hudby to byla třeba Britney Spears Baby One More Time a nebo klenot I Don't Want to Miss a Thing od Aerosmith. A jedním z největších hitů tohoto roku byl taky ten od švédské party Cardigans a konkrétně hit My Favorite Game. Tenhle ten track tehdy doprovázel i herní závodní simulátor Gran Turismo 2 a divoce se jezdilo i ve videoklipu k tady tomu tracku, nebo to tak aspoň mělo vypadat. Zpěvačka Nina Persson v něm zběsile projíždí kalifornskou pouští v otevřeném kabrioletu Cadillac. Skutečnost na natáčení byla ale taková, že kvůli drahý pojistce auto většinu času sedělo na korbě od tahového vozu a zpěvačka to řízení jenom předstírala, jak to tak jako bejvá s těma drahýma autama. Při natáčení klipu navíc potkala jednoho z kaskadérů, ze kterého byla jako pubertěčka úplně unešená a byl to Kane Hodder, což je herec, který si v kinech hned čtyřikrát nasadil hokejovou masku masovýho vraha Jasona Voorhise v kultovní sérii Pátek 13. Ukázal jí i svoje tetování na vnitřní straně rtu, kde má napsáno slovo kill. Tohle jsou Cardigans, My Favorite Game.

Tohle to byl Kneecap s performerem Kate Tempestem a jejich společný track Irish Goodbye na Express FM. 60-letý dánský herec Mads Mikkelsen, kterýho můžete znát jako záporáka z bondovky Casino Royale nebo ze seriálového Hannibala, si splnil svůj největší životní sen. V novém rozhovoru pro server Collider se rozpovídal o natáčení gotického psychologického hororu What Happens at Night, který se natáčel tady u nás v Česku a kde hraje po boku Lea DiCapria a Jennifer Lawrence. Film totiž režíroval Martin Scorsese a Mikkelsen přiznal, že právě jeho filmy mu v mládí kompletně změnily pohled na kinematografii, ještě než vůbec začal přemýšlet o té herecké kariéře a že vlastně Scorsese patří mezi ty největší vlivy, díky kterým se k tomu vlastně potom nakonec rozhodnul. Na place prej musel okamžitě zahodit status fanouška a začít profesionálně makat, což mu ale sám režisér prej hodně usnadnil, protože je neuvěřitelně milej, vtipnej a stojí nohama pevně na zemi. Snímek je teďka v postprodukci a do kin dorazí v příštím roce. Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
2: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Posloucháte Express FM a taky DMAs My Baby's Place. Blížíme se do finále a dnešní fun fact nakonec bude souviset s planetou Venuší, kterou jsem tu dneska zmiňovala, že ji můžete vidět na obloze. Věděli jste, že Venuše má naprosto bizarní dynamiku času? Otočení kolem vlastní osy, čili jeden den, jí trvá 243 pozemských dní. Jo, jeden den tam trvá 243 dní, ale oběhnout slunce, což je jako jeden rok, zvládne za pouhých 225 dní. V praxi to znamená, že na Venuši oslavíte nový rok dřív, než tam stihne skončit jeden jediný den. A aby toho nebylo málo, tak Venuše rotuje opačným směrem než většina planet, takže slunce tam vychází na západě a zapadá na východě. Já jsem teda tu knihu nikdy nečetla, takový to muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, takže nevím, co tam všechno je, ale vsadím se, že právě proto se říká, že ženy jsou z Venuše, protože Venuše má prostě všechno jinak. Úplně logicky a úplně po svým. Tak to má být. Tady tím fun factem já se loučím a budu se těšit zase zítra mezi 10:00 a 1:00. Páčko.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vláda představila výsledky měsíční razie proti obchodníkům s kratomem. Při akci zajistila policie 86 000 produktů a 155 kg kratomu. Zavřela 3 prodejny a zablokovala 25 internetových obchodů. Nizozemské úřady dnes povolily znovu vyplout lodi MV Hondius, na které se rozšířil hantavirus. Plavidlo bylo vyčištěno a vydezinfikováno. Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále grandslamového turnaje. V osmifinále Roland Garros porazil na antuce v Paříži nasazenou 11. Andreje Rubliova z Ruska. Počasí bude tento víkend proměnlivé, po deštivém dnešku se zítra vyjasní a oteplí, ve středu ale bude opět pršet a mohou se vyskytnout bouřky. Čtvrtek bude zřejmě opět slunečný s letními teplotami. Ve 13 hodin odstartovalo odpolední vysílání na Expressu a dnes nejen s Veronikou, ale i s Benem Kristovou a Jurajem z Billy Barman. Za chvíli jsme u vás, hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Krásné odpoledne vám všem ještě jednou přeje Veronika. Dnes tu nejsem sama, protože se ke mně připojili ještě dva skvělí kluci. Ben Kristoval a Juraj Podmanický, který je hlasem slovenské kapely Billy Barman. Ben a Billy Barman totiž spolu mají venku nový společný song Sabotáž. Je to spolupráce nečekaná, překvapivá s fantastickým výsledkem. Ahoj pánové.
1: Ahoj.
2: Ahojte.
0: Čau. Tak, dneska je Den dětí. Já začnu trošku netradičně. Chtěla bych dneska ten Den dětí oslavit nejen se všema dětma od 0 do 18 let, ale taky chci oslavit všechny dospělí, kteří jsou těmi dětmi pořád a jejich vnitřní dítě létá volně jako pták. Bene a Juraj, jste to vy taky?
1: Rozhodně.
2: Všetko nejlepší, Ben.
1: Všetko nejlepší, bro.
2: Děkuji.
0: Být profesionálním hudebníkem vyžaduje zodpovědnost a velkou disciplínu, což u vás dvou platí beze zbytku, ale myslím, že jak ta kreativní práce, tak to živý vystupování vyžaduje taky kus toho vnitřního dítěte. Souhlasíte s tím a jak vlastně to vaše vnitřní dítě necháváte jako proplout do té muziky a toho živého vystupování?
1: Jo, tak za prvý, podle mě to vystihla úplně jako dokonale. Myslím, že jsme se tady potkali zrovna dvě extrémní děti. Já a Juraj jsme podle mě jako v tomhle velmi podobný, že jsme taky jakože, ne, že by se nebrali nic vážně, ale umíme si prostě najít srandu prakticky ve všem a jakým způsobem to implementujeme do tvorby, jestli chápu správně. Hele, je to spíš o tom, že si člověk vydělá takovou nějakou svobodu v hlavě u mě a nechci se nechávat zavírat do něčeho, co bych jako neměl, nesměl a tak. A stejně jako dítě zkouším, kam až vlastně jako můžu ve spousta situacích a provokuju rád sám sebe a i okolí a snažím se v tom jako najít něco zajímavého, něco, co mě jako baví a takhle. A stejně jako dítě prostě se rychle jakoby přestat jakoby na něco soustředit a hnedka přenést se někam jinam, prostě furt být jako živej v tom prostředí, kterým jsem.
0: A plníš si v té muzice taky svoje dětský sny?
1: Já nevím, jestli jsou dětský, no, prostě si plním sny. Asi.
0: A Juraj, ty? Jak to tvoje dítě proplouvá v tvojí muzice a v tvým vystupování?
2: No, myslím si, že před každým koncertem, keď se chytíme za ruky s mojou kapelou, tak ideme jak na jedno velké ihrisko. Takže iba si rozdělíme hráčky a máme na to 55 minut.
0: Krása. Bene, kdybych ti jako 6-letýmu malýmu Benovi řekla, hele, až budeš velký, budeš zpívat na fotbalovém stadionu pro 30 tisíc lidí, který se budou chechtat a který budou tancovat k tomu, jak ty zpíváš. A to není všechno. Ty tam přiletíš na provaze. A to ještě není všechno, Bene. Ty tam normálně budeš jezdit na obrovský stříbrný motorce. A co bys tomu řekl, jako ten 6-letý Beník?
1: Já nevím, jestli bych vůbec pobral jako 30 tisíc lidí, podle mě jako dítě vůbec bych nevěděl, co to je za číslo. Já jsem byl docela pomalej, jakoby, když jsem byl děcko. Já jsem furt pomalej, ale jako tenkrát to bylo náročné.
0: Takže já nevím, jestli bych...
1: Takže to je víc než 10?
0: Super.
1: Wow. Ale spíš bych asi měl, jako dítě bych měl asi rád z toho, že mě má tolik lidí rádo. To si myslím, že asi je jedna věc, který bych si určitě všimnul. Pač jako dítě jsem hodně bojoval s tím, že jsem měl pocit, že nikam nepatřím a že si jako nenajdu jako dobrý kamarád, a kdybych viděl, jako, že tolik lidí tam přišlo kvůli mě, tak asi bych byl moc rád.
0: Oba máte určitě fanoušky i mezi dětmi a nemyslím teďka ty teenagery, ale myslím tím úplně třeba malí děti. Jaký s nima vlastně máte vztahy? Co ty, Juraji?
2: No, tak je to fantastický pocit, že už chodí druhá generácia na koncerty. To znamená, že baby, ktoré stáli v prvom rade, už majú deti a ich donesú na ten koncert. My často bereme deti aj na pódium, to znamená, že backstage sú decka a dovolíme im ísť po Riser Bubenický, že tam môžu byť, ale iba na posledné tri pesničky a potom, keď máme kláňačku a máme takú party už na tom pódiu, tak ich voláme aj na pódium a je to super. Takže my to si
0: užívame.
2: A koľko ich
0: tam bejvá?
2: Teraz na Majlasi, ich tam bolo taký 22, podľa mňa určite.
0: Od úplne nejmenších, ako
2: tak
0: třeba...
2: Tak nejmenší, tak 7 rokov, no.
0: 7 ročný.
2: Môj syn má 8 teraz bude mať, takže jeho spolužiaci. Tak,
0: tento
2: to je fajn, akože nasávame to s nimi úplne v pohode.
0: A Bene, co ty a tvoje malí fanoušci, úplne ty nejmenší?
1: Já většinou těch nejmenších vždycky mám akorát řeším, jestli mají kryt na uši, protože mám vždycky hrozný strach z toho, když vidím, že rodiče častokrát neví, že jim ti můžou ublížit navždycky. Takže spíš se hlídám tohleto a jinak samozřejmě taky snažíme se s nimi nějakým způsobem pracovat a tak, když vidím, že tam jsou nějaký jakože úplně tak jako děcka, tak třeba nedávám některý songy, které jsou malinko barvitější a snažím se prostě s tím pracovat, no. Ale jakože nejvíc třeba největší radost mi udělá, když třeba přesně přijde celá rodinka a když mi třeba jako přesně řeknou, hele, my jsme tě poslouchali a teďka mi se tím narodilo tohleto a teďka už ti to taky poslouchá a tak, to jsou vždycky nejkrásnější příběhy.
0: Za chvilku už budeme se bavit o sabotáži, ale řekněte mi na úvod vlastně, jak, nebo čí to byl nápad, že vy dva jste se vlastně spojili, že jste udělali dost takovou jako atypickou hudební fúzi. Koho to napadlo, kdo s kým přišel, z čeho to vzešlo?
2: Beno nápad to byl, setli jsme se, ale fakt.
1: Já neříkám, že jim.
2: Dobré, ok. A setli jsme se na udělovaný cen Anděl a on přiletěl, mal taký velký kožený dlhý kabát.
1: Fialový,
2: ještě k tomu, bordový.
1: Jo.
2: Toto si pamatám, chápeš to?
1: Yes.
2: A sa hodil na mňa, začali sme kecať a zistili sme, že máme to veľa spoločného a Ben povedal, že chcel by som si ho pesničku. A ja, že OK. Tak to vzniklo.
0: Za chvíli si budeme povídat dopodrobna o tom, jak to vznikalo a taky hlavně, kde a jak se natáčel videoklip. Mezi kým si puštíme Billy Barman, je to starší věc, kterou ale máme u nás na Expressu hodně rádi a jmenuje se Karamel.
3: Express. Tohle je Express FM.
4: Express FM.

0: Tiki, jenom. Na Expressu máme hosty, je to Juraj z Billy Barman, který jsme právě slyšeli, a taky Ben Kristoval. Mají spolu nový skvělý československý track jménem Sabotáž. Ten song si budeme samozřejmě hrát. Vznikl během takový songwriting session v lázeňském městě Trenčanské Teplice, kde má Juraj krásnou baskevilu a tam jste to všechno vyrobili, je to tak?
1: Je to tak. Je to tak.
2: Ne, je to
1: většinou.
2: Tak.
1: Nahrali jsme to potom jinde, ale tam se to vyrobili.
2: Tam se to urobilo. Najprv se to urobilo u nás zkušobní, lebo Laura donesla nějakou basovou linku, kterou jsme poslali Benovi do Prahy.
0: Takže je to celý z jedné basové linky. Z této celý vzešlo, to byl základ.
1: Z Laurinej basové linky.
0: Laurina linka byla základem toho songu.
2: Yes. A ta linka pritiahla Bena do lázeňského města Trenčanské Teplice. Tam jsme si rozložili nástroje a byli jsme tam viac.
1: Tak, oni, je to tak, no.
2: Je to tak, super.
1: A tam ještě taková zajímavá story, že oni vlastně, tím, že oni měli trošku schytávali teďka kritiku, protože jsou jako bílý barman a chtěli někoho černýho do party, tak se vybrali mě.
0: Víš, že mi to dneska napadlo a bylo mi žinantní udělat tenhle for, tak jsem ráda, že ho děláš ty.
1: Ne, to není for, to je tak.
2: Jsem rád, že jsme hráli karamel.
1: Všechno to se zapadá, my tady děláme crossover a i rasový, který je prostě důležitý.
0: Ano, rasový crossover. Můžu to používat jako terminus technicus, dobře, děkuji.
2: Je to tvoje.
0: No, tak a tematicky jste to vyřešili jak? Protože ten song je pro mě třeba takový jako povšechný shrnutí dnešní doby a nás v té době. Je tam chaos, jsou tam lidi, co se vzájemně nevidějí, do toho probíhají lásky, ale taky nějaký vyhoření a strachy. Tak to třeba slyším já, ale...
1: Krásno, to bylo asi nejlepší.
2: Nejlepší, no.
0: Ale co vy jste si zadali jako téma? Bude se to jmenovat Sabotáž a bude to o tomhle. Co jste si řekli na úvod?
2: Den tu nechám těbe.
1: Tyjo, já bych řekl, že to je zrovna třeba takovýhleho songu. To vyplyne tak jako nějak postupně. Ten song sám o sobě má, tím, že to dělalo spousta muzikantů, kteří se do toho už otiskli, tak ty vlastně už, když píšeš ten song, tak ti ty různý melodie a různý nástroje ti tam plně dávají už trošku to téma. Já jsem z toho cítil tohleto a tak jak jsem to psal, tak já jsem psal to, co jsem viděl už z té hudby a nemělo to žádný jako přesný nějaký jako hybr to o tomhle takhle, jenom spíš tak nějak to lezlo ven a sedlo mi to do toho moodu toho songu a pak se to tvořilo okolo toho dál a dál a potom Juro zařval Sabotáž v dokonalým, prostě taky nějaký dokonalý, to krásně to prostě sedlo a já říkám, no ty, že tak jako nějak postupně se to jako nějak tvořilo dohromady.
2: My jsme se snažili překladat jeho české nápady do slovenčiny, to se nám moc nedarilo, ale robili jsme ten text potom spolu, to je neuvěřitelné, takže on došel s tím prvým nápadem, s těmi prvými veršami, takže on to jako keby nahodil, ale potom jsme byli na basketbalovém ihrisku, seděli jsme tam pod košom a sa nahazovali nápady.
0: Nahazovali se do koše, to je skvělé. A neskončili v koši, ale skončili v tom textu, což je super. Sabotáž, skvělý slovo, slovo srozumitelný pro vlastně všechny, pro všechny národy, pro naše dva národy i pro další národy. A sabotáž samozřejmě lidem vyplynou Beastie Boys. Řešili jste to nějak, že je to song, který mají Beastie Boys? Samozřejmě.
1: Řešili jsme to úplně, to byl ten hlavní průšvih a zároveň vlastně ten jako

0: Ani, ty...
1: To ani nehovor.
0: To nebudu ani říkat.
1: Prýška. Ale počkej, Beastie Boys, Billy Barman, Ben, akože aspoň Bečka nám sekli.
2: Videoklip vznikl ve vile Tugendhat v Brně.
3: Což by pokud nebylo taky málem název.
2: No, Tugendhat.
3: To by jako fakt padaly jako neuvěřitelný věc.
1: My s Fanderovi se to začneme.
2: Je to vlastně stavba, která je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO, čili předpokládám, že objednat se natáčení v takový vile není úplně jednoduchý, ale hlavně není asi jednoduchý tam ten klip natáčet, protože jste tam musela mít určitě nějaký odborný dohled.
3: Jakože já řeknu jenom jednu věc, mají tam extrémně, krom toho samozřejmě, že to je nádherná vila, nádherná architektura, tak je tam taky nádherný nábytek, který vypadá extrémně příjemně. A natáčení, jak všichni víme, nebo věřím, že víme, tak je docela náročný. Takže nesednout si na ty luxusně vypadající pohovky, gauče, sofa, sedačky, křesla a tak, to bylo něco neskutečného. Já tam celou dobu chodil okolo věcí, na které jsem si nemohl sednout. A vždycky jsem na chvilku zapomněl, že na to jenom těsně předtím jsem uhnul tou prdelí na zem a sedl jsem si na zem. To byly momenty, které mě zapomenu asi.
2: No, ale vy tam máte, Juraj, ta vaše pasáž je v nějakém lomu zase pro změnu. A co to je za lom a kde ho najdeme?
1: Najdeme ho asi 10 km od Brna, směrem na Prahu. A je to krásný, neviděl jsem toľko zafarbený horným pokope. Takže bol tam vlastně od žltej, oranžovej, bordovej, po hnedu a točili jsme tam úplně prvú časť toho klipu, na které nikdy nezabudnem, protože začalo pršať, a když jsme mali iba jeden natáčací deň, takže zostali tie zábery, kedy myčí je na hlavu. A boli sme celý od bahna a potom sme museli s týmto zabahnenými vecami ísť do Vili Tugendhat. No, tak
2: nejviem ti klamať,
1: nebol to úplne easy.
2: Tam v bačkurkách všichni co? A my tam zabahnený boty. Krása.
1: Ne, to sme museli očistiť.
2: To je jasný.
3: Sme návleky, jo.
2: Tak poďme na to, pustíme se Sabotáž.
4: Novinka.

0: Ben se tady zajímá o naše podkresy, tak tohle je podkres z vašeho songu Sabotáž.
1: Yes.
0: To je co? Hele, to nám vyrobil náš pan zvukař. Kluci, já mám jednu otázku, než se vrhneme na reklamu a než se budeme povídat dál. Kdy to budete tohle hrát vy dva subjekty dohromady, protože nedovedu si představit, že se někde sejdete.
1: Tuším, že v aprílu. Ne? Apríli?
2: V apríli.
1: Apríli, příští rok na vašem turné, ne?
2: Ano, ano, určitě, keď pojedeme na turné budoucí rok, tak Bena určitě zavoláme, keď budeme v Prahe, ale já doufám, že ještě někdy na jesen se v Prahe objavíme a já ti určitě napíšem. Dobré?
1: Jo?
0: Tak domluveno. No, tak jdeme na reklamu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
8: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
9: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Music. Music. First.
11: Express FM.
10: Nejhranější song na Express.
11: Express FM.

0: Tak to byl Noah Kahn, který nám skočil do toho našeho povídání s Benem Krestovou a Jurajem Podmanickým z Billy Barman, kteří spolu mají nový song, který se jmenuje Sabotáž, ale když už je tady mám, tak ještě musím je vyspovídat ohledně jejich jako samostatných projektů. Bene, ty máš plánu další O2 arénu, ale to je až v říjnu příštího roku. Já bych ráda řekla, že to tam jako hodně už vyprodaný, to je třeba říct, ale jak si maluješ tohle léto? Já vím, že budeš mít koncert v Chorvatsku. A co to je? To tam je každý rok?
1: To tam je každý rok a já jsem tam vlastně, pamatuju si úplně jako první ročník, jsem měl z toho trošku strach, protože jsem nevěděl, jestli to jakoby je pro mě, protože hrajeme primárně s kapelou a s DJem jsme moc nehráli a totálně jsme to tam samozřejmě jste tam oblíbili.
0: A to hraješ na pláži někde? Hrajeme
1: jakoby, máme to taky jako beach cluby, tam, který jsou vlastně, ale to fakt je to nádherný, to atmosféra je neskutečná, je tam vlastně prostě spousta vlastně Čechů, Slováků a i pár vlastně cizinců a tak se tak krásně potká. A zároveň prostě samozřejmě je to žurka, je to show a hlavně je to na super místě a tím, že tam máme spousta kámošů z branže, tak tam prostě můžeme konečně v klidu popít, bejt někde jinde, půjčit si jetsky, někam prostě vyrazit, fakt je to super.
0: A kde to je přesně?
1: Zrče.
0: Zrče, a kdy to bude?
1: První polovina července.
0: Takže přátelé, jestli se chystáte v první půlce července do Chorvatska, tak si můžete udělat výlet. Co brazilský jiu-jitsu? Pořád to jedeš. Koukala jsem, že máš hodně teďka fotek v kimonu. To není asi kimono, jak se tomu říká?
1: Jo, kimono, říká se mu kimono, říká se tomu gi.
0: Gi? Takže taky. V gi,
1: ale já i kimono se mu říká. A jo, tak já jsem to jiu-jitsu dělat nepřestal, jenom jsem se u toho moc nefotil, tak jsem teďka udělal radši pár fotek, ať lidi nezapomíná, že to pořád dělám.
0: Ať mají lidi pořád respekt.
1: Yes.
0: Ale nechystáš nějaký velký závod?
1: Chystám.
0: Chystáš?
1: Jo, na konec roku.
0: Na konec roku, aha. A teďka, co chystáš, ještě je vlastně nejblíž asi Rock for People, velký koncert, který budeš mít jako někdy k večeru, jaký je to den?
1: Je to 12. tuším.
0: 12. což je teda pátek.
1: Jo.
0: A to vysypala mi.
1: Já doufám, že to je.
0: No to je jedno.
1: Ale nebudu mít pevečer, protože to mám na hlavní stage samozřejmě, takže tam určitě budou jako nějaký opravdu jako světový hvězdy a já typu, že budu někde jako začátkem, někde to budu otvírat a něco takového. Ale budu na té hlavní stage, což je fajn pro nás.
0: Ty máš teď za sebou strašně jako velkou sérii, takových těch mega koncertů, ty Majalesy a tohle to bude něco malého takového, třeba komornějšího.
1: My jsme právě loni dělali, protože jsem měl strach tady z této megalománie, tak jsme dělali tour právě po malinkých klubících a bylo to ne, jako celá kapela, ale bylo to nádherný. To bylo jako, já jsem to užil ve finále asi jako víc než všechny ty velký shows. Osobně.
0: Billy Barman, tenhle víkend sobota, Kamenice, kde dokonce vaše skvělá baskytaristka Laura má, si střihne dvojáček, jeden od 17:30 a potom hrajete vy jako velký hřeb večera.
2: Ona je velmi mladučka, takže ona by zvládla v pohodě i 3 koncerty.
0: Samozřejmě. Hrať,
2: takže to se tak rozhore na jej koncerte a potom zahra s nami. Já se na tento festival velmi těším, lebo však aj ty si spomínal, že je to naozaj malodné mestečko a já mám rád tyto malé festivaly, někdy radšej naozaj jako ty velké. A máme velmi málo v Čechách, takže o to viac si to užijeme, tyto Kamenice, takže doufám, že se tam vidíme.
0: Na podzim máte nějaký malý turné na podporu kulturních center? To je jenom Slovensko, že?
2: Je to iba Slovensko, keďže máme situáciu, ako máme na Slovensku naša pani ministerka stále dovádí a robí zlobu, tak ideme podporiť tieto malé kultúrne centra s tým, že ľudia myslím, že už od budúceho týždňa sa budú dávať kúpať stupenky a tie stupenky, vlastne tie peniažky rovno poputujú tým kultúrnym centram, takže ľudia treba nakupovať v predpredaji, aby tieto kultúrne centra vedeli používať peniaze počas celého leta.
0: A potom máte v plánu opětnou spolupráci se souborem Sluk.
2: Ano. My takto
0: což je folklor.
2: Tak. Akože ja som bol vždycky vychovaný vo folklornom svete, aj som chodil do folklornom súboru, takže mám k tomu veľmi blízko.
0: A ty si tam tančil?
2: Tančil a potom zistil, že mám takýto krásny hlas, tak som povedal, že budeme spievať.
0: Počkaj, ty umíš nejaký takový ty tance ešte s tou Valaškou a tak?
2: Ne, s Valaškou ne, ale...
0: No, vy nemáte asi Valašku, není to Valašsko, že? Ale máte nějakou jinou asi...
2: Čo, Valašku?
0: Jedný klasek, máte Valašku, dobře.
2: Že to mal ten Janoši, prečo mal Valašku a
0: Borovičku. To je pravda vlastne, Ježišmaria.
2: No a my takto vždycky končíme rok, že ideme s týmito babami pobrať pár miest. Boli sme minulý rok aj v Prahe. Bolo to veľmi fajn.
0: Ale to sa taky chystá Praha teda?
2: Myslím, že dáme Košice, Bratislava, Praha.
0: Uh-huh. Byla Archa, tak možná.
2: Byla Archa. Bol som tam prvýkrát som tam hral, veľmi príjemný klub.
0: A řekněte mi, co ještě chystáte na léto dalšího? Ben je nadšený vášnivý cestovatel. Plánuješ si nějakou hezkou cestu, nějaký hezký výlet do míst, kde jsi ještě v životě nebyl
1: třeba? V létě?
0: Aha. Ne, až na podzim, viď?
1: Já mám léto vždycky tak plný, že já jsem rád, když jako...
0: Dejcháš.
1: Nevidím tam ani jako prostor pro to. Takže to bohužel ne. Ale na konci léta... Začátkem vlastně, tak nás čeká ještě jako jedna taková zajímavá věc, kterou taky bohužel teďka ještě nemůžu říct, ale jako velmi zajímavý projekt, na který se taky moc těším.
0: A Juraj?
2: Já zoberem karavan rodinu a pojedeme na 2 týdny.
0: To je někam super, preč, máš karavan? Někam.
2: Nemám, ale to spožitím.
0: Tak to ti přeju krásný výlet, to bude hezké. Kluci, moc děkuju, že jste přišli, děkuju za představení Sabotáže. Přeju vám hrozně hezký léto, hodně radosti a skvělý muziky.
1: Děkuji.
0: A pustíme si od Bena píseň, aby to nebylo nespravedlivý, Vesmír.
1: Vesmír? Já jsem v životě neslyšel na život tohle, takhle.
0: Takhle v rádiu?
1: Ne.
0: Jako z rádia jsi to neslyšel?
1: Jako ne.
0: No tak výborně.
1: Tak to se dybla.
0: Okay. Tak to máš, to máš ke dní dětí. Kluci, ahoj.
1: Děkujeme.
0: Díky moc.
2: Díky
0: ahoj,
2: moc.
0: Ahoj.
1: Čaky, děkujeme. Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Lola Young from Down Here.

0: Dnes je 1. června. Svátek slaví všechny děti. Já tady shodou náhod jedno takové dítě mám, je to Ezra. Je mu 8. Ahoj, Ezíku.
1: Ahoj.
0: Čau. Mluv trošku víc na hlas, prosím tě. Já jsem se tě chtěla zeptat, jestli jsi rád, že jsi dítě.
1: Jo.
0: A co je výhodný na tom být dítě? Má to nějaký výhody?
1: Nevím.
0: Nemá to výhody? Nevíš výhody?
1: Nevím.
0: No proč jsi rád, že jsi dítě? Co je na tom skvělýho být dítě?
1: Že mám svátek.
0: Že máš dneska svátek. A nic dalšího dobrýho na tom nevidíš, jo?
1: Ne.
0: Ne, jo? A ty bys byl radši dospělým?
1: Asi jo.
0: Asi jo, no to mi to moc neříkáš. No, takže chceš být radši dospělý, jo? Takže jo. Dneska slavit ani tak moc nebudeš, jo? Takže
1: už si... být dospělý odemkne hodně výhod, jako třeba si něco kupovat sam nebo pít sam nebo tak.
0: Jo, že to otevírá výhody, jakože si můžeš něco kupovat, ale tak...
1: A dítě je taky dobrý.
0: A není dobrý, jako když si dítě, že se o tebe starají třeba rodiče, že ti vymýšlej program a tak? Že si s tebou, a taky, že si můžeš
1: hrát.
0: Že si můžeš hrát s ostatýma dětma, jako s nějakýma hračkama.
1: Jo, to
0: ještě nemusíš být takovej jako vážnej, víš? To je dobrý docela, ne? Že je to všechno ještě taková trošku jakoby hra.
1: Jo.
0: No tak jo, dobře, tak já už tě nebudu tady trápit. Každopádně ti přeju všechno nejlepší k tvýmu svátku. Ještě si to užij a ještě si to pěkně 12 let užívej. Dětství je super a už se nebude opakovat. Tak čau, díky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
3: Nebudu doma na Expressu.
2: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express.
4: Express.
5: Express FM.
6: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Hudba na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou nadřízení odvolali z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze, rezignovala po 25 letech ve funkci. Důvodem její rezignace je ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství. 219 lidí utrpělo zranění při násilnostech, které ve Francii vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris Saint-Germain nad anglickým Arsenalem ve finále Ligy mistrů. Francouzská policie zadržela 780 lidí, 457 z nich bylo vzato do vazby. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech amerických. Reprezentanti po nočním letu dorazili do New Yorku. Ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. Počasí bude tento týden proměnlivé. Po deštivém dnešku se zítra vyjasní a oteplí. Ve středu ale bude opět pršet a mohou se vyskytnout bouřky. Čtvrtek bude zřejmě opět slunečný s letními teplotami. Bylo 14 hodin, posloucháte Express. Zdraví vás Veronika, přeju vám krásný den, hezké odpoledne, hezký den dětí.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Bye.

Existují e-maily, kterými rozbušej srdce a zvýšej mi tep. A jsou maily, u kterých ještě k tomu jako nahlas něco zařvu. A to se stalo právě teď, takže zatím jenom telegraficky, přátelé. 4. října do O2 Areny přijede ASAP Rocky v rámci světového turné. Už to jdu pro vás zpracovat, za chvíli se dozvíte víc.

0: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: původní komedii z divadelního prostředí
3: Smrt mu sluší.
1: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
2: V hlavních rolích
1: Michal Dlouhý
2: a Kamil Halbich.
1: Smrt mu sluší
2: ve Švandově divadle.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Seznam slaví třicetiny a místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění properou živé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem a o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
9: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
10: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
11: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Music. First. Express FM.

0: Posloucháte Odpoledne na Expressu, krásný den vám přeje Veronika. Jedna z nejvýraznějších postav současné světové hip-hopové scény, člověk mnoha milovaný, A$AP Rocky, dorazí do Prahy. Stane se tak 4. října, vystoupí v O2 aréně. A$AP Rocky není jenom rapper, A$AP Rocky je třeba taky herec. Já jsem nedávno viděla film Kdybych měla nohy, tak ti nakopu, ve kterém hrál docela velkou roli souseda. Šlo mu to. Je také samozřejmě modní ikonou, aktuálně je kreativním ředitelem značek Ray-Ban a Puma. Důležité informace, které se týkají vstupenek. Ty budou stát 1600 plus poplatky, a co se týká toho prodeje, tak důležitá data. Ten prodej v rámci agentury Live Nation začne pozítří ve čtvrtek už od 9 ráno. Pak bude spuštěn o 2 hodiny později v 11 ve čtvrtek Spotify předprodej a klasický předprodej v sítích Ticketmaster a Ticketportal bude spuštěn 5. čili tento pátek v 9 hodin ráno. Tak to jsou veškeré informace, které potřebujete. Jestli tam budete, to už je teď na vás. Já myslím, že o ty vstupenky bude jako neskutečná rvačka. My si od A$AP pustíme skladbu z jeho aktuálního alba Don't Be Dumb, jmenuje se Punk Rocky.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Tohle byla britská skupina Nothing But Thieves, která oznámila vydání své páté desky. Ta se bude jmenovat Stray Dogs, jakože toulaví psy. Vyjde 25. září a slyšeli jsme pilotní první single. Kapelu vidíme v brzké době hned dvakrát naživo i v Česku. V červnu bude už za týden vlastně hrát na festivalu Rock for People. A v rámci turné k nové desce se pak objeví taky na samostatném koncertu 22. ledna příštího roku, vlastně až na přes rok v pražském O2 Univerzu. Tak si poslechneme Lee Goulding, Starry Eyed.

0: Přesně za 3 týdny odstartuje astronomické léto, ale ono to jako léto vypadá už trochu teď, zejména pokud jde o ty venkovní koncertní akce. A já vás na jednu takovou pozvu, už za chviličku 12. budou hrát v Roztokách v rámci festivalu Léto na zámku Fast Food Orchestra a pro jednoho z vás tady mám vstup pro 2 osoby zcela zdarma. Tak se na to můžete nachystat, soutěž bude SMS-ková a jinak se budeme hrát třeba Eliza Rose, Robin a čekají nás také hudební zprávy, které pro vás chystá Vašek.
1: Za každou firmou je příběh.
2: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
1: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
2: Bez pozlátka, bez filtrů.
1: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu Rádia
2: Express FM.
3: Express FM.
4: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, Ohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG 21 a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
5: Počkej, ty už si uklidila.
6: Jo.
5: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
6: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
5: Au, to znělo osobně.
6: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu www.středočeskemuzeum.cz.
14: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
15: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Express. Music first. Express.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Italské úřady zastavily nadcházející koncerty Kanye Westa a Travisa Scotta s odvoláním na obavy o veřejný pořádek a bezpečnost. Oba koncerty, které se měly konat v červenci v severním městě Reggio Emilia, se neuskuteční na žádost místní židovské komunity o její zrušení. Je měl vystoupit po boku Scotta v rámci multiartové sestavy, mezi kterou patřili The Chainsmokers, Rita Ora a Swedish House Mafia. Na rozhodnutí mělo vliv několik faktorů, včetně zrušení předchozích koncertů amerického repera v jiných zemích a také reálného rizika proti demonstrací. Důvodem k obavám byly i termíny, protože oba koncerty se konaly rychle po sobě 17. a 18. července a očekávaný velký dav diváků, který měli přilákat. Arena má kapacitu 103 tisíc, což by znamenalo jedno z největších vystoupení Kanye Westa v aréně vůbec. Vyšla hra Forza Horizon 6. I to je téma pro hudební rádio, jako je Express FM. Součástí je právě hudba, kterou se přepínáte skrz rádia. Forza tak nabízí 9 rádií a celkem 200 skladeb, včetně těch, které znáte skrz naše rádio. Chlubí se úlovkem, jako je Calvin Harris, Fisher, LP Joby nebo Barry Can Swim. Playlist si můžete poslechnout i bez nutnosti instalace jinak skvělé hry. Veškerá virtuální rádia najdete na Spotify. Stačí napsat Forza Horizon 6. A ještě jednou Spotify. Redaktoři téhle streamovací služby dali dokupy výběr 30 letních songů, které by mohly být průvodci vašeho léta. Najdete tam taneční věci, ale i takový, které by měly evokovat dlouhé letní noci, a pak tam najdou své i lidé, kteří se rádi utápí v depkách a smutku, které léto může přinášet. Tak jako tak, nejlepší letní soundtrack najdete na Express FM. Nemáte zač.

0: Příští víkend proběhne v Roztokách u Prahy další ročník festivalu pro celou rodinu. Léto na zámku, ten festival probíhá hlavně v zámecké zahradě. Co se týká pátečního programu, tak ten bude především ve znamení koncertu Fast Food Orchestra. No a v sobotu tam proběhne Garden Party s umělkyní Lucií Králíkovou, po stopách malířky Zdenky Braunerové. Bude se tam promítat animovaný seriál Trnkova zahrada, naprosto nádherná věc. Bude tam přednáška o herbářích a bude tam také vystoupení na stojáka od 8:30. Více informací o programu najdete www.muzeum-roztoky.cz a já, jak jsem slibovala, mám pro vás dvě volné vstupenky na ten páteční koncert Fast Food Orchestra a dám ty lístky tomu, kdo mi jako první napíše, jak se jmenuje nejnovější single Fast Food Orchestra. Není to tenhle, tenhle se jmenuje Go, ale ten single vyšel teď 6. května, je to čerstvá novinka, tak mi to můžete napsat na 602-604-903, podepište se do té zprávy, no a teď si jdeme poslechnout trošku toho skáčka.
1: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů na dnešním zasedání odmítla. Ruská federace posílá na frontu unesené ukrajinské děti, které tak bojují proti své vlastní zemi a proti Ukrajincům. Řekl v rozhovoru pro americkou stanici CBS prezident Volodymyr Zelenský s tím, že pro toto tvrzení má důkazy. Doplnil, že Rusové unesli nejméně 20 tisíc dětí. Tenistu Jakuba Menšíka čeká zítra na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20-letý rodák z Prostějova narazí v boji o postup mezi 4 nejlepší tenisty Roland Garros na o rok mladšího Brazilce João Fonseca. Počasí bude tento týden proměnlivé. Po deštivém dnešku se zítra vyjasní a oteplí. Ve středu bude opět pršet a mohou se vyskytnout bouřky, čtvrtek ale bude zřejmě opět slunečný s letními teplotami. Po 15. hodině na Express FM pokračuje odpolední vysílání, kterým vás provází Veronika Kolousková. Krásný den hlavně dětem, které mají svůj svátek.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Dávala se možnost vyhrát dvě volné vstupenky na koncert Fast Food Orchestra v Roztokách v rámci Léto v zahradě tohoto venkovního festivalu plenérového pro celou rodinu. A otázka byla, jak se jmenuje poslední single Fast Food Orchestra, který vyšel 6. května. Jsou to vlastně dva songy. A přišla mi odpověď Přidej plyn, to vyšlo už v prosinci, přišly mi dvě tyhle odpovědi, dokonce Přidej plyn, takže stále to tady ty dvě volné vstupenky na ten koncert jsou, takže pokud někdo chcete, tak si to zjistěte a napište mi to na 602-604-903. Jdeme si hrát další song, budou tu Cassie and Great Pretender.
1: Pondělní odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Dnes jsme ve vysílání odpolední měli hosty, byl tu Ben Kristoval a taky Jurek Podmanický z Billy Barman. Povídali jsme si o jejich novém singlu společném, který se jmenuje Sabotáž. A to nebude zdaleka všechno, co se týká hostů v tomto týdnu, protože už zítra večer v 19 hodin uslyšíte rozhovor s polovinou dvojice Past, Danem Kranichem, který je nejen jako skvělý performer, hudební, rapper, mají novou desku taky skvělou, ale je taky výborný herec, vidět ho můžete teď v poslední době třeba v aktuální scénici Human Zoo ve Spirále, v Nové Spirále, kde taky tak jako freestyluje rapově. No a ve čtvrtek tu máme ještě něco, dvojici něco, která má taky venku novou desku, která je úplně boží a jmenuje se Majonéza. Tak tolik k hostům, za malou chvíli tu máme Empire of the Sun, New Archives a taky něco letitého, protože je tu před námi Express Old School.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
8: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Express FM.
10: Hudba. Na prvním místě.

0: Express Old School.
1: Dnes mají svátek děti, jeden dětí, ale spousta lidí má také narozeniny a jednou z nich je kanadsko-americká zpěvačka Alanis Morissette. Narodila se v roce 1974, tak si můžete spočítat, kolik těch svíček bude mít dnes na tom narozeninovém dortu. Co se týká zpěvu Alanis Morissette, tak ten má velmi emotivní styl a právě díky tomu bývá Alanis Morissette přezdívána královnou altrockového vzteku. Ale my si pustíme skladbu, která je v její tvorbě takovou výjimkou, protože je velmi mírná a střízlivá. Vyšla v roce 1998 na desce Supposed Former Infatuation Junkie a Alanis Morissette ji napsala během cesty do Indie v roce 1997. Řekla k tomu, v podstatě jsem se v celém životě nikdy nezastavila. Nikdy jsem se pořádně nenadechla, takže jsem si dala rok a půl pauzu a naučila jsem se to, když jsem se zastavila, stichla jsem a nadechla jsem se, tak se ve mně objevila nesmírná vděčnost, inspirace, láska, blaženost a právě odtud ta píseň pochází. Tak si ji pustíme. Alanis Morissette, thank you a všechno nejlepší k narozeninám. Express Old School.

Tak, to byla dnešní oslavenkyně Alanis Morissette. Ráda bych vás teď pozvala do divadla. Zanedlouho skončí letošní divadelní sezona, ale ještě máte celý měsíc na to, abyste se na nějaké to divadlo zašli a můžete vyrazit třeba do Švandova divadla na Smíchově na úplně čerstvou inscenaci, která se jmenuje Ukrutně šťastní. Je to černočerná severská komedie. Na ty jsou ve Švandáku specialisté. Je to komedie o policistovi jménem Robert, což je takový jako tichošlápek, nenápadný, který nastupuje do služby na novém místě, na ospalém maloměstě, ale velmi brzo zjišťuje, že tady místní řeší věci naprosto po svém. Nosí se tam holinky a není tam úplně vlídno. V hlavních rolích uvidíte v režii Eliáše Gajdečky, Jana Grundmana, Bohdanu Pavlíkovou, Báru Křupkovou, Miroslava Hrušku, Jakuba Tvrdíka nebo Tomáše Petříka, vystupuje tam taky Radek Leifer, pozor. Takže Ukrutně šťastně, nejbližší reprízy 3. a 8. června. Vstupenky seženete buď na pokladně Švandova divadla, anebo lehce online cestou Švandovo divadlo CZ. A teď jsou na řadě Ray dohromady s 0,70 Shake.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
5: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
6: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
8: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
9: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
8: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
9: Co si vezmu na sebe?
8: Zalando.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
12: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
13: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Zrovna mi to padlo do toho dne dětí, že se tady s Petrem, ale úplně náhodou, aniž bychom jako si to nějak naplánovali, bavíme o tom, jak jsme skákali jako děti gumu. Petr si pamatuje, že to bylo rozdělené na ty levely, jedničky, dvojky, trojky, čtyřky, pětky, šestky. A já se zase moc dobře pamatuju, že když ten člověk podstoupil do toho vyššího levelu, takže jsem tu gumu jako malý dítě držela už kolem svýho krku, že mi to úplně jako škrtilo.
1: Ono já si pamatuju, jak tam stojím. Kotníku, že jo?
0: No, u kotníčku, no.
1: Kolínka, nebo lejtka, kolínka.
0: Jo, pak si šel prostě vejš a vejš. Lítka, kolena, stehna, podzadek. Pas a potom si šel na krk, že jo? Nebo na ramena, nevím, jako pod paží, nebo nevím, ale pak si šel na, aby si šel kolem hlavy. Když jsi byl malej a ten druhý byl velký, tak já jsem končila jako kolem hlavy, že jo?
1: Hele, jako tak já musím být zase upřímnej v tom, že to byla spíš taková dívčí zábava, jo?
0: Jo, byla, no, ale kluci
1: když
0: to nebyli
1: na blízku kluci, za kterým bych hrál roztahovačku, víš, co byla roztahovačka?
0: No samozřejmě, to jsme házeli, házeli jsme s rybičkou.
1: No jasně, my i s vyhazovákem. To byla klučičí zábava. Byla, a když kluci zmizeli, no tak jsem vzal zavděk gumou.
0: No a my jsme hráli krvavý koleno hodně a to byla jako univerzální hra, jako genderově nevyhraněná.
1: No.
0: Ale znáš to?
1: A, no jasně, a znáš hututu?
0: Neznáš
1: hututu? Ty si nepamatuješ.
0: To jsme nehráli teda u nás.
1: Je to velmi zkráceně, to spočívalo v tom, že byly dvě týmy proti sobě a ty si pronikala jakoby útoky na druhou půlku a jako musela si dělat hututu na jeden nádech. A když ti ten nádech došel, tak si zůstala v tom týmu. A oni tě třeba chytali, koho jsi se dotkla a doběla zpátky, toho si přetáhla do druhého. A když tě chytli a ty si dohututovala, ztratila dech, tak tam musela zůstat, že?
0: A už se to přestal dělat, ale toho
1: to. No ono to trošku bylo taky tvrdý.
0: Je to něco jako král vysílá své vojsko, ale jako ale ještě s tím pokřikem.
1: No a ty si tam běžela celou tu si tu a snažila si se jako někoho se dotknout, koho by si potom přetáhla k sobě.
0: Ale souhlasíš s tím, že ty hry byly strašně jako brutální?
1: A hlavně si ale k tomu nic nepotřeboval.
0: No to si nepotřeboval nic.
1: Žádný jako speciální náčiní jako.
0: Ne, jenom svoji fantazii.
1: Přesně tak.
0: No tak roztahovačce si potřeboval jako kudlu, že jo?
1: To jo.
0: Nebo šipku, my jsme to hráli i ze šipkama.
1: No se šipkama jsme si taky házeli a dávali jsme tam ventilky a to, a to už bych tady naváděl k pyrotechnice.
0: A my jsme dělali taky strašně nebezpečný hry. My jsme třeba, my máme dole, jako v baráku ještě u mámy, je taková místnost, která je utěsněná a je hrozně malá. Je to asi tak 2 metry na 2 metry a jsou tam takový různý trubky a my jsme tam vždycky úplně utěsnili to, aby tam byla naprostá tma. A teďka jsme se, já jsem to vymyslela teda, teďka v té hře jsme se tam strašně bitkovali. A kdo udělal nějaký zvuk, jakože au, tak ten vypadával z té místnosti. Takže vyšli, tam bylo úplně ticho, hrobový. A z té místnosti vyšli úplně skrvavený lidi.
1: ale, tak ty jsi z baráčku, já jsem jako z činžáčku.
0: No to byl činžák.
1: No ale tak mi dáš za pravdu, že předtím, než jsi se odhodla k těm aktivitám, tak sraz byl na klepadle.
0: To jste říkali na klepadle?
1: Takový bylo klepadlo na koberce a tam se odhrávaly všechny hádky, všechny dohody, všechno se vyřešilo na klepadlo.
0: My jsme to klepadlo neměli venku, my jsme měli prostě velikánskou zahradu, do který chodili všechny děti z celé ulice. No. Prostě všechny děti chodili k nám a tam se prostě spřádali ty jako partizánský války, že jo?
1: No. A my to měli právě na klepadle.
0: No nic, hele, tak hezký den dětí, pokračuj si tady klidně infantilně, jak budeš jít dál, já ti přeju hezkou směnu, seš tu sám. A ty se zabavíš, vy.
1: Jo, já se s dětma zabavím. Si...
0: Můžeš si sem vzít Ezíka, já už jsem ho tu měla, moc nemluví, jo, ale jako můžeš ho mučit.
1: Dal jsi mu bombonek.
0: Dal jsem mu spoustu bombonů.
1: A nic, jo.
0: A nic, normálně nic, nic neřek. Řekl, že bych chtěl být radši dospělý, že ho dětství nebaví.
1: Fakt, jo.
0: Já bych chtěla být dítě, hele.
1: Já mu dám 20, já mu dám 20.
0: Jo, dej mu 20, no přesně tak. Tak jo, pěkně, mějte se hezky. Ahoj, ahoj všem, ahoj.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na oběžnou dráhu Země a poté až na průlet kolem měsíce bere tisíce dětí z Česka virtuální realita. Stačí je nasednout do 18-metrové rakety Spacebus a nasadit si speciální brýle. Aktuálně v pondělí a v úterý je možnost něco takového zažít. Konkrétně v Plzni. Stát tak chce vzbudit u školáků zájem o vesmírná témata. Ruský prezident Vladimír Putin v pondělí rozdal vládě několik nařízení, z nichž je možné vyčíst, jak vážné problémy zemi zmítají. Patří mezi ně zejména pokyn konečně pomoci lidem, které už v březnu zasáhly povodně, nebo zajistit nepřetržité dodávky elektřiny do Murmansku. S pomocí tajné služby FSB pak má kabinet zařídit nepřetržitý přístup ke všem zásadním službám, včetně lékařské péče. Klíčové internetové služby pak mají být dostupné i během bezpečnostních omezení provozu telekomunikačních sítí. Pomalá střídání ve fotbale by měla být minulostí. Ten, kdo by je chtěl využít ke zdržování a natahování času, narazí. Na testovanou novinku, která bude v praxi využívána i během nadcházejícího mistrovství světa, doplatili v přátelském zápase Islanďané. Ti inkasovali jediný gól utkání od Japonců ve chvíli, kdy za porušení pravidel pikali. Odpoledne bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm, přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Od severozápadu budou srážky i oblačnost postupně ubývat a později večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 14. Na Express FM právě startuje odpolední drive a společnost vám až do 19 hodin bude dělat Petr.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Na Express FM posloucháte odpolední drive. Společnost vám dělá Petr dnes výjimečně solo, protože Michal je právě teďko někde v zemi zelených štyrlísků, posílá odtamtud pozdravy. No, my toho máme před sebou poměrně hodně, krom toho, že se budeme věnovat dnu dětí, navštívíme Formuli 1, podíváme se na nějaký český hrady a krom toho samozřejmě se nám blíží další zajímavý sportovní turnaj. Hokej máme za sebou, pro většinu z nás to bylo byla spíš bolestná záležitost, tak proč si třeba už zanedlouho nespravit náladu fotbalem. To všechno samozřejmě bude orámováno koletní hudbou. Máme pro vás například Strokes, Olivii Rodrigo, anebo právě teď Stereo MCs. Petr Novák vám přeje příjemný poslech. Express.

0: Už 26. června vydají Strokes nové v pořadí 7. album, bude se jmenovat Reality Awaits, produkoval ho Rick Rubin a Strokes z něj zatím do světa vyslali dva singly, Falling Out of Love a právě doznívající Going Shopping. Zároveň tím trochu rozdělili svůj fanouškovský tábor, kterýmu se úplně nelíbí použití autotune. No, jak bude vypadat z ostatních 7 písniček, se dozvíme, jak už jsem říkal, na konci června. Celkem na albu bude nějakých 9 kousků. Rázem na to by vyrazí Strokes na turné, bohužel v Evropě se zastaví jenom jednou. Tak snad třeba při druhém kole. Za chvilku už Olivia Rodrigo nebo Blossoms.
1: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.

0: který vás znovu dostane. Lístky na ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Tolik Blossom se singlem Gary, který můžeme klidně nazvat dětským, a dnes je 1. června, takže slavíme Mezinárodní den dětí, konkrétně od roku 1925. Tehdy se totiž v Ženevě konala světová konference pro blaho dětí, kde se poprvé začalo mluvit o potřebě zvláštního dne věnovaného právě dětem. Později se to rozšířilo i do celého světa, ale tak jako tak, třeba v Polsku, nebo takové, respektive OSN, stále připomíná Den dětí na 20. listopadu, a to je myslím fuk. Podobu, jakou známe tohoto dne dnes, získal po druhé světové válce. V roce 1949 byl vyhlášen právě den pro ochranu dětí jako reakce na válečné tragédie, mimo jiné i na osudy dětí z Lidic. No a co se týká dětí, tak průzkumy ukazují, že nejoblíbenější zmrzinovou příchutí bývá vanilka. Dospělí přitom často očekávají, že vyhrají výraznější chutě, jako je třeba čokoláda nebo pistácie. No a průměrný 10letý školák dnes ovládá více technologií než většina dospělých před 20 lety. Za to dnešní rodiče umí často lépe číst papírovou mapu než jejich děti. No a dnešní děti pravděpodobně nikdy nezažijí situaci, kdy musí čekat, až se uvolní telefonní linka, aby mohli třeba zavolat kamarádovi, protože ještě před 30 lety to byla běžná součást dětství. Za malou chvilku už tu bude John Newman nebo Harry Styles.
1: Express Drive. Na Expressu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehoda se zraněním komplikuje situaci v Teplicích na Moskevském náměstí mezi křižovatkami ulic Londýnská a Liberecká. Dva osobáky jsou v sobě na silnici v obci Jenišovice v okrese Jablonec nad Nisou, tam právě probíhá vyšetřování nehody. Nehoda i na silnici 422 u obce Podivín v okrese Břeclav, tam projedete se zvýšenou opatrností. Srážka nákladňáku s osobákem brzdí průjezd na silnici 43 u obce Opatov v okrese Svitavy. A hned čtyři auta jsou v sobě v ulici Vodní ve Zlíně, probíhá a tam vyšetřování nehody, na místo míří hlídka policie České republiky. Jezděte opatrně a poslouchejte Express FM za odpolední drive. Vám šťastnou cestu přeje Petr.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně, dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza Plus. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.
1: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
10: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
2: Express FM.
11: Hudba. Na prvním místě.

0: To byl Harry Styles, jeho single Satellite a otázka se nabízí, už jste letos navštívili nějaký domácí hrad nebo zámek? Já osobně ne, chystám se, Česká republika patří k evropským rekordmanům, co se týká počtu hradů, zámků a zřícenin. Jenom na našich územích jich najdete více než 2000. A logicky většinu z nich navštíví až 100 000 turistů. Pokud byste se chtěli vydat třeba na Pražský hrad, který je podle Guinnessovy knihy rekordů největším souvislým starobylým hradním komplexem na světě, tak ten má otevřeno prakticky každý den. Areál je přístupný od 6 ráno do 10 večer, historický objekty pak většinou od 9 do 5. Samozřejmě, že otvírací doby se na těch jednotlivých zámcích, hradech a zříceninách liší. Většinou bývají pondělí zavřeno. No a co se týká třeba vstupného, tak právě na Pražský hrad stojí kolem 450 korun, seniori zaplatí 3 kila a rodina celá pak 950 korun. Mimo Prahu je situace o něco příznivější. Na řadě státních hradů a zámků se základní prohlídky pohybují mezi 180 až 350 korunami pro dospělého podle rozsahu okruhu a atraktivity památky. Některé zříceniny jsou navíc přístupné úplně zdarma. No a pokud byste třeba chtěli víc informací o našich památkách, doporučuji navštívit stránky Národního památkového ústavu. Tam máte i seznam akcí, které na různých památkách probíhají. Jsou tam třeba večerní prohlídky nebo další doprovodné akce. Myslím si, že se tam vybere každý. Takže kdybyste měli nějaký tip na to, jaký hrad nebo zámek určitě navštívit, můžete nám napsat na 602 604 903. Za malou chvíli Tyler, The Creator.
1: Express.
2: Express Drive. She could rob my face, I don't want nothing in return. Her body counting, who she fucking, never my concern. I'm trying to buy my neighbor house. We back.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Přesun protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví tuto agendu zničí. K postupu proti závislostem by neměly vládě stačit jen informace od policie. Národní protidrogový koordinátor by měl být figura se silnou politickou důvěrou, ne úředník. ČTK to řekl bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Britská vláda připravuje nový zákon, který má posílit ochranu podmořských komunikačních kabelů před poškozením ze strany Ruska i dalších nepřátelských států. Tyto digitální tepny jsou totiž klíčové pro internetové komunikaci napříč světem. Upozornila na to agentura Reuters tím, že návrh počítá s vyššími pokutami i tvrdšími tresty vězení pro majitele a provozovatele lodí, kteří kabely poškodí v důsledku bezohledného jednání. Kanadská hokejová reprezentace se vzpamatovává z dalšího šoku. Série zklamání v této sezóně na všech úrovních vyvrcholila ponižující porážkou od Norska v utkání o bronz na mistrovství světa. Zámořští experti připomínají, že sezóna pro Kanadu končí bez jediného zlata v mezinárodních turnajích, včetně mládeže i žen, a že zdaleka nemusí jej jít jen o náhodu. V noci bude jasno až polojasno, místy se vytvoří mlhy, nejnižší teploty 12 až 8 stupňů, v údolích 6 a na horách kolem 8. Do druhé poloviny nebo do druhé hodiny právě vstupuje odpolední drive a společnost vám i nadále bude dělat Petr.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Posloucháte Express FM, posloucháte odpolední drive, společnost vám dělá i nadále Petr. Máme za sebou jedno mistrovství světa, sice v hokeji, které úplně nedopadlo podle našich představ nebo očekávání, nicméně na chvilku si odpočineme a za chvilku tu máme další sportovní událost tohoto roku, a sice mistrovství světa 2026 ve fotbale, které bude největší v historii. Poprvé se ho zúčastní nějakých 48 týmů místo dosavadních 32 a turnaj se tak rozroste na 104 zápasů. No a jeho délka bude nějakých 39 dní. Navíc poprvé šampionát budou hostit hned tři země najednou, a sice USA, Mexiko a Kanada, což se nikdy ve fotbalové historii nestalo, aby se světový šampionát odehrál právě ve třech hostitelských zemích současně. Finále se odehraje před více než 80 tisíci diváky. Bojovat se bude na stadionu MetLife v New Jersey u New Yorku. 82 tisíc nějaká kapacita toho stadionu. No a co se týká fanoušků, tak ti se během mistrovství poměrně hodně nacestují. Turnaj se totiž odehraje v 16 městech právě napříč Severní Amerikou. Vzdálenost mezi Vancouverem a Mexico City je téměř nějakých 4 tisíce kilometrů, což je zhruba vzdálenost jako z Prahy do Dubaje. Očekává se samozřejmě rekordní návštěvnost. FIFA počítá s přibližně 7 miliony fanoušků přímo na stadionech a miliardami diváků u obrazovek. Některé zápasy se budou hrát i pod střechou, což je taky novinka. Kryté stadiony s klimatizací jsou například v Atlantě, Dallasu nebo Vancouveru. No a samozřejmě po 20 letech se tohoto mistrovství zúčastní i Česká republika. V pátek 12. června nad ránem odehrají zápas proti Koreji a my budeme samozřejmě fandit. No, já už se na to těším, věřím, že česká repre odvede, co bude moci, no a my samozřejmě i v pozdních nočních, nebo chcete-li brzkých ranních hodinách, budeme fandit. Za malou chvíli už Good Times Only s Matem 2-1-3, nebo Gracie Abrams.
1: Express. Express

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
2: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
3: původní komedii z divadelního prostředí
4: Smrt mu sluší.
2: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
3: V hlavních rolích
2: Michal Dlouhý
3: a Kamil Halbich.
2: Smrt mu sluší
3: ve Švandově divadle.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
10: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
11: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Express. Music first. Express FM.

Jo, to byly doby, když jsme byli dětmi, tohle byly Foo Fighters. Pustili jsme vám písničku These Days. No, dnes mají svátek všechny děti. Mimochodem, nejoblíbenější dětská hra, myslím, že asi uhodnete, že bude naschovávanou. No a já osobně jako dítě jsem rád navštěvoval nejrůznější hrady a zámky, teda když už tomu byla příležitost. No a my jsme chvilku mluvili o hradech a zámcích v Čechách. A teď se na chvilku podíváme i do zahraničí, respektive po Evropě. Když se řekne pohádkový zámek, pardon, většina lidí si představí Disneyho, jenže slavný Disneyho zámek ve skutečnosti vznikl podle skutečné stavby německého zámku Neuschwanstein. Ten je v Bavorsku a nechal si ho postavit král Ludvík II. A dnes patří k nejnavštěvovanějším památkám v Evropě. Ročně ho navštíví 1,5 milionu lidí. No, nebo můžete vyrazit do Rumunska, konkrétně na hrad Bran, který bývá po celém světě profláklý jako Drákulův hrad. Zajímavý ale je, že neexistují důkazy, že by v něm skutečný Vlad Napichovač někdy žil. Spojení s Drákulou vzniklo jak jinak, hlavně kvůli turistickému marketingu. No, pokud se dostanete do Skotska, tam zase stojí jeden z nejfotografovanějších hradů Evropy, a sice Éilean Dúnaon. Objevil se ve filmech jako Highlander, James Bond nebo Statečné srdce a podle cestovatelských žebříčků patří mezi nejromantičtější hrady světa. No a na závěr tu mám polský hrad Krzonsz, který má hned 400 místností a patří k největším hradům ve střední Evropě. Za druhé světové války pod ním nacisté budovali rozsáhlý podzemní komplex, kolem kterého dodnes vznikají různé konspirační teorie. No a Milan z Velkých Losin se nám ozval a řekl, že doporučuje zámek Velké Losiny, že tam probíhají taky, že tam probíhaly čarodějnické procesy a podle těchto procesů byl třeba natočen film Kladivo na čarodějnice. No, pokud i vy máte nějaký zajímavý tip, kam bychom se měli podívat, napište nám na telefonní číslo 602 604 903. No a Milanovi z Velkých Losin pouštíme Radiohead.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehoda na silnici 4733 v obci Dobrá v okrese Frýdek Místek. Osobách s chodcem se potkali v ulici Brožíkova v Pardubicích. Tam probíhá vyšetřování nehody a na místě zasahují záchranné složky. V Praze nehody v ulici Ločská. Tam se potkal autobus s chodcem. Probíhá vyšetřování a taky v ulici Milady Horákové, kde se střetla dvě vozidla. Na silnici 608 u obce Nové Dvory v okrese Litoměřice dvě havarovaná vozidla překáží na vozovce a projedete tam jen ze zvýšenou opatrností. Stejně tak na silnici 13 u obce Nový Bor v okrese Česká Lípa. Jezděte opatrně, poslouchejte Express FM, kde pokračuje odpolední drive s Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně, dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza Plus. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.
1: Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG21 a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
7: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku. S programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
10: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. Benoříčany.cz.
11: V Jizku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jizk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Už o víkendu se pojede legendární velká cena Monaka, no a my máme něco ze zákulisí Formule 1 pro vás připraveno. Formule 1 se v posledních letech mění nejenom v jinou sportovní, ale i módní a biznisovou show. No a důkazem je toho i nedávná zpráva z pedoku. Luxusní italská značka Gucci totiž vstoupí do Formule 1 a to jako titulární partner stáje Alpine. Od sezóny 2027 tak tým ponese název Gucci Racing Alpine Formula One Team. No, není to nádhera. Půjde o vůbec první případ v historii, kdy se hlavním partnerem týmu F1 stane právě luxusní módní dům. Značky jako Gucci, Louis Vuitton nebo Tag Heuer už s Formulí 1 spolupracují delší dobu, ale tentokrát jde o mnohem větší krok a Gucci nebude dodavatelem oblečení nebo marketingovým partnerem. Jeho jméno se objeví přímo v názvu stáje, což výrazně ovlivní i její vizuální podobu. No a není náhodou, že si módní značky vybírají právě Formuli 1, protože Formule 1 dnes už oslovuje široký spektrum fanouškům po celém světě, kterých je miliardy, a roste počet mladších a ženských diváků. A právě to je publikum, který luxusní značky chtějí oslovit. Formule 1 už dávno totiž není jenom o motorech, ale i také o životním stylu, celebritách a samozřejmě obrovským marketingu. Mimochodem, jeden dětí, kdybyste chtěli svým ratolestem udělat radost a vzít je na velkou cenu Monaka, tak samozřejmě máte šanci. Ty vstupenky se pohybují přibližně od 30 euro, což je zhruba 740 kaček, a to jsou ty nejlevnější čtvrteční tréninky, až po 6 000 euro, což je kolem 150 000, a to už jsou luxusní VIP balíčky na terasách a jachtách, a samozřejmě, že ty ceny se výrazně liší od jednotlivých dnů. Co se týká hlavního závodu, tak tam byste se mohli pohybovat zhruba, pokud teda vyberete si lísky a budou do přírodní tribuny, tak od nějakých 700 eur. No, hodně štěstí a my si dáme NASA a Amy Winehouse. Drive.
1: Odpolední drive.
2: Na Expressu.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů na dnešním zasedání odmítla. K novele poslanců opoziční TOP 09 kabinet pošle zákonodárcům záporné stanovisko, řekl novinářům minister spravedlnosti Jeroným Tejc. Případné snížení věkové hranice by podle kabinetu vyžadovalo nejprve důkladný rozbor, odbornou diskuzi a vyhodnocení. Americké státy, které vedou politici z demokratické strany, uvažují o 100% dani na veškeré platby z 1,8 miliardového fondu amerického prezidenta Donalda Trumpa, určeného k vyplácení odškodného osobám zapojeným do útoku na washingtonský kapitol 6. ledna 2021. V polské Varšavě startuje světový šampionát v basketbalu 3x3. 10. ročníku se zúčastní nejlepších 20 ženských a 20 mužských týmů z celého světa a mezi nimi i Češi. A vůbec poprvé v historii bude mít Česká republika zastoupení v obou kategoriích. Zítra bude jasno až polojasno, ojediněle mlhy. Postupně čekáme oblačno a na horách ojediněle přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Na Express FM míří do finále odpolední drive s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Na Express FM posloucháte Odpolední drive. Společnost s vámi v poslední hodině vysílání bude dělat Petr, můj kolega Michal. Možná se touhle dobou bude vracet zpátky do vlasti, nezávidí mu to, nicméně myslím, že zítra si to užijeme už v plný palbě. Navíc zítra tu pro vás budeme mít klasicky knižní tipy s Marií Irovou. V středa ta se nese klasicky ve znamení novinek. Ve čtvrtek potom přichází náš kolega David Mička a doplňuje naše streamovací i kinotipy. A pátek ten už je o víkendu a do toho ještě daleko. Samozřejmě, že pro vás ještě i v této hodině máme spoustu dobrý hudby, mimochodem Armanda van Heldena, Jungle, Kings of Leon, anebo taky domácí Prostitutes. Zůstaňte s námi.
1: Express Drive. Na Expressu.

0: Tuhle šlehu vyslal Armand van Helden do světa před 27 lety. Její název je You Don't Know Me a svým vokálem ji obohatil Duane Harden. Je to zároveň úvodní singl z třetí řadovky Armanda van Heldena s názvem Two Future For You. Za malou chvíli si posvítíme na nevhodné chování k palubnímu personálu.
1: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
2: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
3: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
2: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
3: V hlavních rolích
2: Michal Dlouhý
3: a Kamil Halbich.
2: Smrt mu sluší
3: ve Švandově divadle.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní open air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
6: Seznam slaví 30. narozeniny a nebude jen dort, ale rovnou celý festival. Přijďte s rodinou už od 12 hodin. Čeká vás Kašpárek v rohlíku, Leny, živé podcasty, aktivity pro děti a dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražské Garbe Holešovice. Registrace vstupenek už teď na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme. Music
7: First. Express FM.

Létání je pro většinu z nás běžná součást cestování, ale letušky to vidí malinko jinak a upozorňují na stále častěji se objevující problém, o kterém se příliš nemluví. A tím je nevhodné chování cestujících vůči palubnímu personálu. Podle zkušenosti letušek a stevardů nejde jen o neškodné oslovování nebo žádosti o pozornost. Častým problémem jsou dotyky, osahávání, nevhodné poznámky nebo sexuální narážky. Konec konců, kdo z nás toho někdy nebyl svědkem, že jo? Některé členky posádek popisují i situace, kdy je cestující schválně chytají za ruce, sahají jim na záda, anebo se je snaží vyfotografovat bez jejich souhlasu. No, v krajních případech dochází i k fyzickému sexuálnímu násilí.

0: celý. Já doufám, že to opravdu je minimální promile ze všech těchto případů. Zajímavý ale je, že těmi samotnými cestujícími je tohleto chování zlehčováno. Letušky upozorňují, že mnoho lidí stále vnímá jejich profesi přes romantické stereotypy z filmů a reklamy, ale že realita je jiná, že posádka je v první řadě bezpečnostně vyškolený personál, který zodpovídá za stovky lidí na palubě. No, práce letušek navíc patří mezi psychicky nejvíc náročná povolání na světě. Kromě dlouhých směn, časových posunů a řešení krizových situací musí zvládat i konfliktní nebo agresivní cestující. A právě nevhodné chování pasažérů patří podle řady z nich k nejnepříjemnějším částem celé profese. Tak já doufám, že Michal právě teď se nacházející někde v oblacích je hodný kluk a spí. Za malou chvilku vás čekají John Summit, Bleachers a nebo profilu The Prostitutes.
1: Express. Express Drive.
2: Chasing lots of shadows.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehody komplikují dopravní situaci napříč republikou. Na silnici 17 v obci Kočí v okrese Chrudim je nehoda se zraněním, proto tam projíždějte opatrně. Silnice 496 v katastru obce Bojkovice v okrese Uherské Hradiště je také nehoda a probíhá tam právě vyprošťování osob. Na silnici 2784 u obce Krištofovo údolí v okresu Liberec nehoda, také probíhá vyšetřování, projíždějte opatrně. Na silnici 183 v obci Přeštice v okrese Plzeňich také vyšetřování nehody. Na místě zasahují služky záchranného systému. A v ulici Náměstí republiky v obci Opava hromadná nehoda. Zdržíte se tam. Jezdíte opatrně, poslouchejte Express FM. Šťastnou cestu vám za odpolední drive přeje Petr.
3: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG 21 a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
4: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Hala? Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
8: A kdy to bude?
7: 23.7.
8: A kde to bude?
7: V areálu A7 v Holešovicích.
8: A kde si můžu koupit lístky?
7: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Express.
0: Music first.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Taylor Swift a náš poslední host Express Star mají společné to, že hejtry neřeší. Michal, který pro vás každý týden chystá podcastový speciál Express Star, vás v rámci něj bere před kamery i za kamery a představuje vám zajímavé hosty. Tentokrát jeho pozvání přijal Dominik Peroutka, který je z televizní Nova spojený bezmála 6 let. Původně tam nastoupil jako koordinátor sociálních sítí. Před dvěma lety se pak ujal role influencer marketing managera a mimo toho je manažerem svého manžela, zpěváka a moderátora. A co se týká jeho rozhovor s Michalem, tak on mu prozrazuje leccos. Například, co má člověk udělat, aby se stal influencerem, že někdy stačí jen to, že se zúčastní nějaké reality show. No a my vám dáme drobnou ukázku, ve které Dominik Peroutka prozrazuje definici influencera. Rozhovor, včetně podcastu, je k dispozici na našem webu expressfm.cz.
1: Člověk, který má vliv v online světě. Ale nemusí to být ani v online světě, protože pro mě je influencer i člověk, který sociální sítě nemá, ale třeba se jenom je prostě vidět v médiích, klidně. Může mě ovlivnit i člověk, který nemá Instagram, Facebook a vidím ho třeba jenom prostě někde dělat rozhovor.
2: Na druhou stranu dneska se tímhletím termínem označují právě hlavně ti, kteří jsou vidět na sociálních sítích.
1: Je to tak, já vlastně ale beru, že to, že ten název influencer měl původně jako úplně právě jako i tady tu, nechci říkat offlineovou, ale prostě, že to byl člověk, který má nějakým způsobem vliv na ostatní lidi. Prostě, že má nějaký influence a teďka se to možná i trošku neprávem dává do té škatulky, prostě jenom, že to je člověk, který má nějakým způsobem Instagram nebo Facebook nebo sociální sítě TikTok a podobně. Novinka.

0: Town. Čas se nám nachyluje, proto je potřeba se s vámi rozloučit. Naslyšenou se s vámi Petr těší zítra od 16 hodiny. Nebudu tu sám, budu tu se svým parťákem Michalem, takže i vy se máte na co těšit. Mimochodem nás navštíví Maruška Irová ze Seznam zpráv, aby nám dala nějaké kvalitní knižní tipy. Samozřejmě se dostane i na nějaké ty kvalitní vědecké expertízy. Máme pro vás připravenou nějakou hudbu, no zkrátka klasický Express Drive od 16 do 19. No a co vás čeká ještě dnes na Expressu, tak od 20 do 21 hodin si můžete poslechnout reprízu Trendy Express Babu Hači. Já se vám v repríze Express Edge přihlásím od 10 do půlnoci a myslím si, že je to docela zajímavá čerstvá várka. Mějte se fajn, poslouchejte hudbu, za malou chvíli třeba Talking Heads, jejichž předák David Byrne se už 17. června představí v našem hlavním městě. Hezký večer vám přeje Petr.
1: Drive. Odpolední Drive.
2: Na Expressu.

0: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Express.

0: Express Filmex.
1: Tento týden vstupuje do kin výborný, silný a vtipný britský film Přísahám, že za to nemůžu, který líčí skutečný příběh muže s Turetovým syndromem, který se zasloužil o to, že dnes víme, že když nám někdo opravdu sprostě, ale sprostě nadává, nemusí to vždy myslet osobně. Skotsko, 80. léta. 15-letý John je nadaný fotbalový brankář a výborný student, který ovšem začne škubat hlavou, sprostě nadávat učitelům a házet po lidech jídlo, čím se dostává do konfliktu a izolace, zatímco okolní svět, včetně jeho vlastní rodiny, jeho onemocnění nezná a nechápe. Pak John potká nemocnou matku svého bývalého spolužáka, která mu nabídne azyl a pomůže mu najít znovu sílu, radost a schopnost často vtipně použít své postižení k osvětě a pochopení. A možná si ho všimne i britská královna. Film režíroval Kirk Jones, hlavní roli obdivuhodným způsobem stvárnil Robert Aramayo, který se svým předobrazem Johnem Davidsonem strávil spoustu času, aby dokázal realisticky podat fyzické i psychické dopady nemoci. Pokud byste letos měli vidět jen jeden nezávislý film, ať je to tento.
2: Johnny D.
3: It's called Tourette syndrome. Say things that I shouldn't.
2: What can you do?
4: Do you want to come in for something to eat, John?
5: Oh, fuck off, you wanker.
6: Well, it's nice to meet you too.
3: Sorry.
7: You always said I shouldn't help people like me.
5: I have Tourette syndrome, and it makes me tick. Fuck you.
1: No a pak tu máme také velký návrat nekorektní parodie na horory Scary Movie, která propere novinky posledních let. Cindy s Brendou jsou stále magnetem na bizarní nadpřirozené úkazy. Tentokrát se musí vypořádat s vraždícími panenkami, nesmyvatelnými úsměvy i nástrahami sociálních sítí. A v patách jim je starý známý Ghostface. A kdože to bude spátnařvát strachy? Herečky Anna Faris a Regina Hall.
8: We're here to drink, play bad music, do some half gay stuff.
9: Why just half gay?
0: Filmex.
10: Na Express FM.
11: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
10: Express.

0: Posloucháte reprízu pořadu Trendy Express.
1: Příjemný nedělní podvečer, posloucháte Trendy Express. V dnešním pořadu vyrazíme na měsíc, řekneme si, že skincare, tu už nestačí si jenom patlat na obličej a mám tu pro všechny fanoušky Zaklínače skvělou zprávu. Pojďme na to.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Trendy Express. Možná i vy máte právě teď na nějakém svém prstu chytrý prsten. A říkáte si, no, tak možná by to chtělo nějakou změnu, přemýšlím o tom, nechce se mi už platit to měsíční předplatné, no, ale nevím, jestli vůbec existuje nějaká alternativa. Existuje. Souboj chytrých prstenů pokračuje. Své místo na ukazováčcích si Oura Ring vybudoval, to je jasné. Pozice je silná, ale ne naprosto neohrožená. Vyzivatelem se stává Lunaring 2.0. Můžete skrz něj sledovat svůj spánek, regeneraci nebo biorytmy a důležitá data vidíte v mobilní apce. Taková klasika. Prsten je vyroben z titanu, chrání ho speciální povrchová úprava. Pro vyšší odolnost můžete si vybrat z vícero variant, řekněme, barev. Určitě vás zaujme pouzdro, to vypadá jako od prémiových sluchátek. Disponuje takým kroužkem světelným, který vám ukazuje stav baterie a zároveň funguje i vlastně jako powerbank, jako nabíječka. Výdrž prstenu je víc než slušná. Na jedno nabití má vydržet 6 až 7 dní, no a ten obal ho zvládne dobít naplno zhruba 5x, takže řekněme, měsíc vám vydrží bez toho, aniž byste ho museli připoutat k zásuvce. Prsten je vybaven optickým snímačem srdečního tepu, senzorem pro měření nasycení krve kyslíkem, snímačem teploty pokožky a akcelerometrem. Na základě těchto dat pak průběžně analyzuje spánek, úroveň stresu, regeneraci, denní aktivitu i to, jak se vám přirozeně mění rozestupy mezi jednotlivými údery srdce. Přičemž zrovna právě to sledování spánku je oblast, kde dominuje, a to s překvapivou přesností zaznamenává třeba délku usínání, jednotlivé spánkové fáze, pohybové anomálie i noční dechovou frekvenci. Pokud byste ho chtěli jako fitness tracker, tak tady bude zaostávat třeba za chytrými hodinkami či náramky. Co by ale mohlo některé uživatele nalákat, je právě to, že Luna nevyžaduje měsíční předplatné, takže koupíte a používáte.
1: Trendy Express na Express FM.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Music. First. Express FM.

Letos jsme se proletěli kolem měsíce s misí Artemis 2. Ten dlouhodobý plán NASA je opět nejenom přistát na měsíci, ale obývat ho. Celý program stěhování lidí na měsíc Američané dělí do tří fází. Začneme fází robotickou. Tady půjde zejména o průzkum a přípravu terénu. V další fázi se počítá s vybudováním energetické infrastruktury a zajištěním dopravy po povrchu. Do roku 2029 by se mělo uskutečnit přibližně 25 startů, které na povrch měsíce dopraví celkem 4 tuny potřebného materiálu. Třetí fáze potom plánuje se vznikem zázemí, které by umožnilo dlouhodobý pobyt astronautů. To se bavíme o roce 2032. Hlavním dějištěm tohoto všeho má být jižní pól měsíce, a to z jednoho prostého důvodu. Tady se nachází zmrzlá voda. Ta se dá přeměnit na pitnou, ale také na kyslík a raketové palivo. NASA už v březnu letošního roku oznámila, že do projektu vloží investice ve výši 20 miliard dolarů. Takže přes 400 miliard korun. Zájem o měsíc má ale i Čína. Ta chce dostat své astronauty na povrch do roku 2030 a někteří experti skutečně varují, že by se jí to mohlo povést jako první.

0: skincare. Ta se dneska už i jí, jo? Nestačí si jenom dát na obličej a na tělo. Skincare to je dneska obrovský biznis a samozřejmě i součást zdravého životního stylu. Možná proto se také skincare rozrůstá z obchodu s kosmetikou do obchodu s jídlem. Aktuální trend, ten je naprosto jasný. Zkrátka nestačí mít jenom rutinu, něco si mazat na obličej, dát si masku, dát si krém. Dneska svou skincare musíte taky jíst a pít. Na internetu najdete tisíce receptů na toto téma. Dejte si prostě jenom vyhledat Eat Your Skincare a bude vám to tam vybíhat. Taky samozřejmě potom zpětně vlastně zase na tenhle ten trend reaguje potravinářský průmysl, který začal vytvářet trendy produkty, které mají vašemu tělu a vaší pleti dodávat potřebné látky. Každý jogurt, cottage cheese, sodovka, káva, každá svačinka ukrývá potenciál pro nějaké vylepšení. Hydratační drink s kolagenem, cottage cheese s bonusovou dávkou proteinů nebo třeba probiotik. Podle statistik firmy Iris Ventures z loňského roku se v letech 25 až 28 předpokládá posílení trhu s funkčními potravinami a nápoji s průměrnou roční mírou růstu 9,5%. Aktuální boom navazuje na trend longevity. Ovlivňuje ho údajně i inflace, jako proč si zvlášť kupovat třeba nějaký doplněk stravy, když si ho můžu vypít ve svém proteinovém drinku. Jo, a dvě mouchy jednou ranou. Nebo tři vlastně. Svou roli prý sehrává i Ozempic a další léky na hubnutí, protože ty účinky spočívají v tom, že máte zkrátka menší chuť k jídlu, míň toho sníte a o to výživnější to málo musí být. Že jo, to, co spořádáte, když jste dřív snědli, já nevím, 2000 kalorií a teď máte tak jako sotva hlad na 800, což no, to je jako debata na jindy, ale bylo by fajn, kdybyste tam taky měli, že jo, ty proteiny, vitamíny, kolagen a tak dále. U nás můžete také tento trend sledovat nejen u influencerů, kteří už také jedí svou skincare, ale například v Praze také nedávno otevřelo bistro Roots Project, které se inspiruje slavnými smoothies z Erewhonu a dělá je s proteinem, kolagenem, nějakými mořské řasy tam mají, elektrolyty a podobně. Zkrátka, když to pije Hailey Bieber, tak to nemůže být špatný, no ne?
1: Trendy Express na Express FM.

0: Express. Trendy Express.
1: Jestli někdo aktuálně válcuje americkou hitparádu Billboard, tak je to Drake. Ten přednedávnem nevydal jedno, ale hned 3 alba najednou. Avizované album Iceman doplnili ještě 2 desky, Habibty a Maid of Honor. Billboard 200, to je žebříček alb. Těch nejposlouchanějších, těch nejprodávanějších. Drake se nejen zapisuje do historie tím, že jeho 3 poslední alba jsou na prvních 3 příčkách, ale ve 200, těch nejalb, jich má celkem 12. 12 jeho desek je teď v Billboard 200. Je tak jediným žijícím soulistou, kterému se to povedlo. V minulosti měli v tomto žebříčku 12 a více alb, jenom Beatles a Prince. Prince drží, myslím, absolutní rekord 19 alb po smrti zpěváka, zkrátka byl tady boom, streamovalo se, desky se lépe prodávaly a Prince tím získal tenhle ten posmrtný rekord. Rekordy Drake ale láme i v Billboard Hot 100, to je zase stovka nejsongů. V téhleté stovce má Drake celkem aktuálně 42 tracků. V top 10 jich má hned 9. Jeho hudební válec narušuje jen aktuální hvězda americké country Ella Langley se svou písní Choosing Texas, která je na 5. místě. Jinak v top 20 se potom ještě objevuje Bruno Mars a Olivia Dean. Jinak Drake. No a co vy? Už jste slyšeli nového Drakea?
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy? Repríza pořadu.

0: Někdy v půlce ledna letošního roku jsme v trendech řešili, jak se daří CD Projektu a co jeho čtvrtletní finanční výsledky odhalují hráčům o dalších herních projektech. Jednou z těch spekulací bylo vydání dalšího příběhového rozšíření pro Zaklínače 3 Divoký hon, což je hra, která vyšla v roce 2015. Informace je teď finálně potvrzena. Příběhové rozšíření bude. CD Projekt ještě tak jako tam vyjasňuje jednu věc, že nejde o DLC, ale o rozšíření. Polské studio totiž označuje jako DLC spíše menší bezplatný obsah, například nějaký alternativní kostýmy, kosmetické doplňky. Naopak, příběhová rozšíření mají nabídnout spoustu hodin hraní, nové postavy i příběh. Z tohoto pohledu by tedy rozšíření s názvem Songs of the Past mělo přinést pořádnou dávku nového obsahu, ta má být zaměřena ještě stále na Geralta z Rivie. Rozšíření by mělo vyjít někdy během příštího roku, tady se bohužel ty dohady liší, všichni tak nějak doufali, že by to mohlo vyjít ještě letos, ale takhle, jsem ráda, že vůbec něco vyjde. Dorazí to samozřejmě na PC, PlayStation 5 a Xbox Series XS. Současně vývojáři CD Projektu pracují na Zaklínači 4. Tady je v podstatě potvrzeno, že hlavní hrdinkou této hry bude Siri. Fanoušci se obávají, že ta hra tím pádem nevyjde příští rok, ale buď až v roce 28 nebo 29, když vlastně příští rok dostaneme ještě tohleto rozšíření pro Divoký hon. Jinak další detaily se máme dozvědět koncem letošního léta. Zatím jsme dostali titulní obrázek, který ukazuje Geralta. Za ním je taková jako stromovitá příšera, také nějaký kříženec ženy a lešie. To je taková, řekněme, příšera, taký monstrum, který znáte z toho základního Zaklínače trojky. Geralt má v rukou i takový zajímavý meč, ale přiznám se, nejsem zase až takový jako Zaklínač nerd, abych věděla, jestli nám to něco naznačuje. Musím se ještě podívat do různých diskuzí online. No a tedy 11 let od vydání původní hry jsou tohle skvělé novinky pro všechny fanoušky Geralta a já ještě osobně doufám, že se ukáže i má oblíbená čarodějka Yennefer. No a touhle informací končím dnešní trendy. Díky, že jste ladili a poslouchali. Zvu vás taky na náš web expressfm.cz do sekce podcast, kde najdete právě i trendy. Každý díl tam je, můžete se k tomu kdykoliv vrátit, ale samozřejmě dejte si i rozhovory s hosty, kteří chodí sem k nám na Express. Měli jsme tu poslední dobou Mardyho, byl tu Kato, byla tu třeba taky Žovka Dařbojánová, která se v podstatě ještě nedávno vrátila ze Survivoru, takže to všechno si můžete dát na našem webu. Mějte se fajn, užívejte si zbytek víkendu a buďte trendy.
1: Trendy Express na Express FM.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
1: Edge.
0: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Krásný květnový večer ve společnosti Express FM vám přejí Petr s Pepou, ti dva, kteří pro vás s láskou připravují hudební speciál Express Edge. Dnes jsme tu s vámi po 872. a společnost vám budeme dělat následující dvě hodiny vysílání. Co k dnešní hudební várce říci? Snad jen udělejte si pohodlí, popřípadě místo k tanci, nudit se při poslechu určitě nebudete. Několik týdnů držíme trend nabídky čerstvých a nehraných záležitostí a stejně tomu bude i dnes. Veškeré potřebné informace najdete na Facebooku Express Edge, pro všechno ostatní tu pak máte web expressfm.cz. Anglická parta The Coral v těchto dnech překvapila vydáním nového alba 388. Při jeho vzniku se inspirovala sedmdesátkama a nám se dnes jejich věc Leaving in the Past na úvod dnešního 872. dílu Express Edge náramně hodí. Příjemný poslech vám přejí Petr s Pepou.

Teprve 3 roky funguje kvartet z Manchesteru West Side Cowboy. Na 21. srpna má naplánované vydání debutové desky It Goes On. V těchto dnech z ní kapela vypustila do světa doznívající single. Americké indie popové duo Generational svoji poslední desku vydalo před 3 lety a momentálně sbírá síly na nahrání té další. Zahrajeme vám jejich věc s názvem Walking Moment.

0: pozdrav z finských Helsinek od kapely Split Keys. Poslouchali jste single Lightning. Podíváme se opět za velkou louži, tentokrát do Chicaga, zatrující The Feeders. Jejich tvorbu místní periodika označili jako ošuntělý pop. A nám se líbí. A těšíme se na jejich chystanou desku, ze které pouštíme ukázku v podobě songu Why Do We Fight.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Občas je zábavné sehnat o kapelách, které vám hrajeme nějaké relevantní info. Stává se, že narazíme na stejnojmenou, ale úplně jinou partu hrající zcela jiný žánr. Třeba jako v případě This Ends Up. Nevíme o nich skoro nic, jenže následující track When It All Comes Down pochází z jejich druhého alba, které vyšlo v roce 2002.

Novinka ve vysílání Express FM doznívají Nothing But Thieves. V Express Edge jsme vám nabídli jejich aktuální single Evolution. Tahle anglická parta se u nás kraje příštího roku staví koncertovat, konkrétně se představí 22. ledna v pražském O2 Univerzu. Dáme si čerstvý single od amerického umělce, který si říká Kenny Hoopa. Živě tohle rodáka z Clevelandu uvidíme na festivalu Metronome.

Express Edge vysíláme na Express FM v premiéře každou středu od 21 hodin, v repríze pak v pondělí od 22 hodin. Doznívající Full Nelsony australské trio, který tvoří dva bratři a jejich nejlepší kámoš. Vysloužilo si pověst energické koncertní party, proto není divu, že vyprodává koncerty nejenom v rodném Perthu, doznívá jejich čerstvý single Keepsake. A následují Rara Viper, původem také z Austrálie. Mimochodem, poslední dobou se to u protinožců hemží samými zajímavými indie rockovými partami.

0: Tolik Rada Viper a my v Austrálii zůstaneme až do konce tohoto bloku. Připravení jsou totiž Rum Jungle, kvartet, který v těchto dnech vydává druhou desku a my z ní vybíráme single Low Life.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge. Před malou chvílí jsme vám nabídli legendu, jejíž hlas vám musel být povědomý. Mike D je třetinou Beastie Boys, který se rozhodl vydat solovku s názvem Switch Up. Vyšla tento měsíc a přinesla i doznívající track What We Got. Ve studiu jsou Petr s Pepou, v tomto bloku budeme rád velmi originální umělce i projekty, jejich tvorbu si hudebně charakterizovat netroufám, ale to není důležité. Důležité je, jestli se vám to bude líbit. Název následujícího tracku je Screw Dark a podepsána je pod ním kapela Rip Magic.

0: To byl Dictator, kteří ve své tvorbě mísí prvky hiphopu, funku, jazzu i indie. Z loňské desky jsme pro dnešek vybrali věc s názvem El Niño. Čeká vás McIntosh, umělec původem z Portlandu, který skládá, hraje i produkuje a jehož tvorba nebo hudební přístup přirovnávají k Tame Impala. McIntosh právě vydává single Monopolize. Tady je.
1: Express.
2: Express Edge.

Dozníváme Kintoš a my pro vás na finále tohoto hudebního bloku máme připravené trio z Nashvillu, které se říká Veau. A opět ho tvoří dva bratři a jejich nejlepší kámoš. Yours Tonight je jejich čerstvý single předznamenávající nové album.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer všem, kteří tráví tento čas poslechem Express FM. Ve vysílacím studiu se nacházejí Petr s Pepou. Právě jsme dosáhli poloviny 872. dílu hudebního speciálu Express Edge, takže tu pro vás budeme ještě jednu hodinu vysílání. A ještě to bude zajímavé, protože máme v zásobě docela zajímavé a originální kousky. Jejich seznam najdete po odvysílání na Facebooku Express Edge. Loni svoji činnost obnovilo americké trio The Thermals a letos se podle všeho jejich fanoušci dočkají nový řadovky. I Will Be Delivered je single, který z ní pochází. Příjemný poslech druhé poloviny 872. dílu Express Edge vám přejí Petr, Pepa a The Thermals.

0: americké indie rockové trio vydávající u Pure Noise Records. Dnes jsme vybírali z jejich 6 let starý řadovky The Black Hole Understand. Doznívá skladba Story That I Live. A podíváme se do Kanady, konkrétně do Toronta za kapelou Broken Love. Loni vydala už třetí nahrávku do program, která přinesla i následující track Diamonds.
1: Express Edge na Express FM.

0: Tohle byly Modern Alibi, zajímavá čtveřice ze Severní Karolíny, jejíž zvuk mnozí popisují jako mix Arctic Monkeys a 21 Pilots. Vlastní obrázek jste si mohli udělat sami v rámci doznívající skladby The Big Fuss. Zahrajeme vám dalšího zástupce kanadské alternativní scény, a sice kapelu The Listros. Těžké kytary, temné syntezátory i hymnické vokály, a to vše zabalené v energickém zvuku. Pouštíme single Into the Otherwise.
1: Express Edge
2: na Express FM.

to byli The Listros. My teď malinko přihostříme, protože máme pochystané Last Hounds, hardkorovou partu z Midlands, která do následujícího triku jako hosty přizvala Fever 333. Kapela, která také umí a ze které se etablovali House of Protection, protože ji založil jejich bývalý člen Steven Harrison. USA!

0: your bitch ass. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla bel, CZ.
1: Express FM.
2: Hudba na prvním místě.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge a před malou chvílí jste poslouchali americkou umělkyni, která působí v respektovaných Modest Mouse. Její jméno je Lisa Mollarino, We All Get Stuck je pak název jejího aktuálního songu. A zároveň jsme jim otevřeli dnešní dámský blok. Poslední dobou mám pocit, že by nám skvělé umělkyně vystačily na jeden samostatný pořad. A možná se tak i v budoucnu stane. Minulý měsíc oslavil své 28. narozeniny americká umělkyně působící pod pseudonymem Blonchel. Vypadá to, že by brzy mohla vydat novou desku. Do světa totiž vypustila novou skladbu Hard Has to Work So Hard. Tady je.

Express, ať vám nabízíme v premiéře každou středu od 21 hodin, v repríze pak v pondělí od 9 večer. Podívali jsme se do Winnipegu za dvojicí Sunday Club, psáno dohromady. Tento měsíc se nese ve znamení jejich doznívajícího tracku Blue Wave. Celá deska by pak Sunday Club měla vyjít v červenci tohoto roku. Naše další umělkyně se jmenuje M. Armstrong a pochází z Kanady. Vystupuje už od 14 let a navzdory jejímu klasickému hudebnímu vzdělání vzlíží k umělkyním, jako je Hayley Williams nebo Alanis Morissette.

0: čekají aktuální track s názvem Anapologic. Před 5 dny vydala své druhé album Eka Wandel. Jmenuje se Looking for People to Unfollow a nám se líbí. Eka vystoupila i na letošní Koučale a 10. června bude k vidění u nás na festivalu Rock for People v Hradci Králové. Jako pozvánku berte následující věc.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Superchunk na Express FM v rámci hudebního speciálu Express Edge. Podle všeho se jednalo o nejzkušenější partu dnešní dvouhodinovce, protože Superchunk se na scéně drží od roku 1989 a tohle byl jejich aktuální single I Don't Want You Anyway. Stále jsou tu s vámi Petr s Pepou, za malou chvíli se k nám připojí i Friday Pilots Club. Chicagská formace, které vychází novinka Big Money, tady je.

To byli Sick Boy, kteří ve své tvorbě odkazují na alternativní scénu let 90. a které počátkem tohoto roku vyšlo druhé album. Vy jste poslouchali track All Damage. A společnost vám teď budou dělat i mrtví básníci. Na řadě jsou totiž Dead Poets Society, kapela z Bostonu, která má venku zatím 2 alba a možná by brzy mohla přihodit i 3. V těchto dnech totiž své příznivce potěšila následující písničkou.

Highly Suspect byli předposlední kapelou v dnešním vydání Express Edge, doznívá song Big Shop of Horrors. Doputovali jsme až na samý konec 872. dílu Express Edge, který pro vás láskou a chutí připravili Petr s Pepou. Tímto se s vámi loučíme a těšíme na slyšenou opět za týden ve stejnou dobu na stejném místě, to znamená ve středu v 21 hodin na Express FM, po případě v pondělí při repríze od 22 hodin tamtéž. Mějte se krásně, užívejte sluníčka a nezapomínejte poslouchat hudbu. Kdyby cokoliv, Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Italské úřady zastavily nadcházející koncerty Kanye Westa a Travisa Scotta s odvoláním na obavy o veřejný pořádek a bezpečnost. Oba koncerty, které se měly konat v červenci v severním městě Reggio Emilia, se neuskuteční na žádost místní židovské komunity o její zrušení. Je měl vystoupit po boku Scotta v rámci multiartové sestavy, mezi kterou patřili The Chainsmokers, Rita Ora a Swedish House Mafia. Na rozhodnutí mělo vliv několik faktorů, včetně zrušení předchozích koncertů a amerického repera v jiných zemích a také reálného rizika protidemonstrací. Důvodem k obavám byly i termíny, protože oba koncerty se konaly rychle po sobě 17. a 18. července a očekávaný velký dav diváků, který měli přilákat. Arena má kapacitu 103 tisíc, což by znamenalo jedno z největších vystoupení Kanye Westa v aréně vůbec. Vyšla hra Forza Horizon 6. I to je téma pro hudební rádio, jako je Express FM. Součástí je právě hudba, kterou se přepínáte skrz rádia. Forza tak nabízí 9 rádií a celkem 200 skladeb, včetně těch, které znáte skrz naše rádio. Chlubí se úlovkem, jako je Calvin Harris, Fisher, LP Joby nebo Barry Can Swim. Playlist si můžete poslechnout i bez nutnosti instalace jinak skvělé hry. Veškerá virtuální rádia najdete na Spotify. Stačí napsat Forza Horizon 6. A ještě jednou Spotify. Redaktoři téhle streamovací služby dali dokupy výběr 30 letních songů, které by mohly být průvodci vašeho léta. Najdete tam taneční věci, ale i takový, které by měly evokovat dlouhé letní noci, a pak tam najdou své i lidé, kteří se rádi utápí v depkách a smutku, které léto může přinášet. Tak jako tak, nejlepší letní soundtrack najdete na Express FM. Nemáte zač.
0: Express FM.